0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíchína.
3: Tisku levně.cz
4: Náplně hned.

서로 수놓아진 별. 내 우주가 널또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Poslanci se dnes vrátí ke sporné novele rozpočtových zákonů. Prezident Petr Pavel ji vetoval kvůli obavám z dalšího zadlužování a oslabení kontroly veřejných financí. Opozice má podobné výhrady a varuje před rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti. Vládní koalice má ale dostatek hlasů a chce prezidentské veto přehlasovat. Trumpova vláda plánuje zrušit turistická a obchodní víza až 200 tisícům cizinců. Týkat se to má lidí, kteří do Spojených států přijeli na krátkodobé vízum a následně požádali o azyl. Pokud se plán uskuteční, půjde o největší hromadné rušení víz v historii USA. Očekává se ale, že krok americké vlády vyvolá také soudní spory. Tenistka Markéta Vondroušová se odvolala proti čtyřletému zákazu činnosti. Trest dostala za neodevzdání vzorku při dopingové kontrole. Česká tenistka se nyní obrátila na Mezinárodní sportovní arbitráž CAS. Pokud s odvoláním neuspěje, její zákaz bude platit až do června roku 2030. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Město Most dál pokračuje v aktivní podpoře pracujících rodičů. Rodičům, kteří pracují, studují nebo podnikají, město při narození dítěte finančně pomáhá. Jen letos podpořilo 136 rodin celkou částku 2,7 milionu korun. Město zavedlo tento finanční benefit v roce 2022. Původní příspěvek ve výši 15 000 korun navýšilo na současných 20 000. Za dobu jeho fungování už podporu získalo 950 rodičů. Na severu Čech bude převážně jasno, k večeru se ale zatáhne, teploty 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Jsme v

0: gadżet. Hit Radio. Snídaně šampionů.
1: 2 minuty po 6. startuje úterní snídaně. Krásné ráno s vámi Michal a David. Čau, Dave.
2: Ahoj.
1: Doufám, že není slyšet má indispozice.
2: No jsi takový nějaký zahůňaný. No,
1: mám trošku rýbu.
2: Sakra.
1: Trošku rýbu.
2: Změna a je to tady.
1: Přesně, já jsem si říkal, že srpen teprve, pane bože, tak možná i vytaháte, jo? Tak jsme v tom spolu a jsme v tom spolu i v to úterní ráno, za to jsme moc rádi. Imagine Dragons, Enemy, tím startujeme, tak hezké ránko.
0: Hit Radio North Music.

0: byla.
1: 6 hodin 9 minut, tohle Hit Radio, krásné ránko a přesně za týden se budete vy, my rodiče, v tuhle dobu vlastně už psychicky připravovat na to, co nám řeknou naše děti na to, až je budeme tahat z postele. Začne totiž další školní rok.
2: Já jsem se úplně otřásl, jak jste tady před chvílí řekl, že začíná školní rok.
1: No a někdo jde třeba taky do školy úplně poprvé, my máme taky doma jednu takovou prvňačku a řeknu vám, je to velký nálet na papírnictví, asi víte, o čem mluvím. Seznam toho všeho, co je potřeba, to je, mně to přijde jak nákupní lístek pro NASA, kdyby si jel na nějakou vesmírnou expedici, jo.
2: Hele, dobrou zprávu je, že dneska letos to údajně bude stejně drahé jako loni. Horší zprávu je, že už loni to bylo drahé.
1: Dobře, tak to jsou pomůcky, to je jedna věc, to je to jako méně příjemný, ale co kornout?
2: No jasně, ten musí být.
1: Počkej, ty jsi měl kornout?
2: No jasně.
1: Ježiš, mě teď moje včera posílala fotku, jak dcera drží v ruce obří kornout a já si říkám, tak tohle mi neudělali, že ne? Já totiž kornout v první třídě neměl, což je 30 let zpátky a od té doby vždycky, když vidím takhle nějaký prvňáky s kornoutem, tak mám chuť zastavit u té školy a ten kornout vzít a nechat si ho sám pro sebe, protože já ho neměl a doteď je tam nějaká ta zášť, že teda kornout nebyl, takže ty si kornout měl.
2: No jasně.
1: Ty brďo. No tak dobře, no. Tak já se opak hodně půjčím, budu si s tím hrát doma, no. Takže... Co z toho vychází? Dítě má výbavu za 5000, prvňáček, ale 3. září stejně přijde domů bez přezůvek a se zimpedálem. To je úplně jasný. Tak už za týden, dámy a pánové, teď Sam Feld a Jonas Blue na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Blame on me.
1: To je hlas tohleto.
0: Don't put your blame on me.
1: Rick and Bone Man, Human, Hit Radio, 7:45. Dobré ránko. Já se vám musím něčemu přiznat, já včera večer ležím u internetu a naprosto jsem nemohl uvěřit jedné věci a myslím si, že vy, kdo posloucháte, tomu taky věřit nebudete. Včera bylo 24. srpna a schválně, kdybych se vás zeptal, jak dlouho si myslíte, že je to od doby, co Pluto přestalo být planetou naší sluneční soustavy.
2: Tak pocitově maximálně 10 let za mě.
1: Pocitově 10 let, my jsme se tady o tom tak lehce bavili, Davidovi jsem dával typovat a 10 let to není. Což jsem si myslel taky. Teďka velký odhalení, překvapení. 20 let, čověče.
2: 20 let od doby, kdy Pluto je trpasličí planetou.
1: Ano, ano, 20 let a tak na to tak koukám a říkám si nejenom, že jsem to včera prokaučoval, protože to je včerejší téma, ale přišlo mi to tak extrémně zajímavý, že jsem s tím musel teda přijít dneska, takže 20 let, ano, víme, že jste taky šokovaný. Myslel jsem si, že to je tak 10.
2: Dneska je to výročí 20 let a jeden den.
1: Dobře, 20 let a jeden den. A dneska to je taky plus jeden den, co, nebo minus jeden den. Včera to byly 4 měsíce do Vánoc. A víte, co to znamená? Že už brzo budou první stromečky v obchodech, taky hnedka potom přijdou burčáky, volby, svatomartinský víno, 17. listopad, Mikuláš, stres, Vánoce a pak vlastně už jenom si popřejeme šťastný nový rok 2027.
2: Jo, a konečně budeme zase řešit, že je drahý máslo.
1: A máslo docela levný teďka, ne? Co jsem tak
2: četl. Teďka jo, ale uvidíme před Vánocema zase.
1: No to jsou taky změny, já si pamatuju, za kolik bylo, za 80 korun máslo nebo
2: jednu
1: tak
2: dobu, nějak. Jo, a jednu dobu jo, a teďka 25, no.
1: No tak to je zadarmo, nakoupíme do Foroty, ať máme Blink-182, I Miss You za malou chvíli, taky aktuální doprava, ať víte, jak to v úterý ráno jede. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
4: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Velká balení a ještě větší úspora. V Teďe ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Teďe výhodně. Vždycky.
7: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
8: Prázdniny to balí, ale léto ještě zdaleka ne. Nechte přípravy na pondělí. Je tady

Léto je lepší s Hitrádiem. Hitrádio, Hitrádio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Provoz u nás v regionu je teď ráno klidný. Připomenu tak jen omezení, na které můžete narazit. Pozor si dávejte v Litoměřicích, kde se pracuje v ulici 28. října. Je dočasně neprůjezdná.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.

0: Zara Larsson, Hit Radio, 6 hodin 30 minut a je tu Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Plánované koncerty Kanye Westa v Rusku jsou v ohrožení. Petrohradská Gazprom Arena oznámila, že s pořadateli nepodepsala smlouvu a říjnové koncerty se tam proto nemohou konat. Pořadatelská agentura ale tvrdí, že akce zrušené nejsou a situaci dál řeší. Houbaři mají před koncem prázdnin alespoň malou naději. Minulý týden sice zapršelo na výraznější růst hub, to ale zatím nestačí. Pokud přijdou další srážky, za týden až 10 dní by se mohly objevit třeba žampiony nebo bedly. Počet aut na českých silnicích se přiblížil 7 milionům, zároveň dál stárnou. Průměrné auto má téměř 17 let. Česko tak má druhý nejstarší vozový park v Evropě, hned po Řecku.
0: 7 milionů aut, jo. Já mám tady osobně vždycky pocit, že tak 6 milionů aut se mnou stojí v pátek na dálnici na výjezdu z Prahy.
3: A ten zbylej milion někde se snaží zaparkovat tam, kde ty se snaží zaparkovat.
0: Přesně. No ale při 17 let průměrný věk auta, jo. Takže ještě rok. A ty auta můžu řídit sami. Ty brďo, masakr. No tak pojďme na další muziku. Zdravíme do těch vašich plechových miláčků. Vy, kdo nás ladíte na cestách. Jerry Halliwell, It's Rain Man. Tak Jelen, ještě jednu noc. My jsme Michal, David a úterní snídaní šampionu na Hit Radio. Tak hezké ránko.

0: Espečka Jelenu, ještě jednu noc na Hit Rádiu, 8 minut po půl sedmé, krásné ránečko. Představte si, že se s někým rozvedete, protože je bez peněz, bez práce a on za týden vyhraje 5 miliard korun. Tohle je příběh z New Yorku, to se opravdu stalo a já si myslím, že to je největší noční můra všech zlatokopek.
1: 5 miliard korun jen chvíli po rozvodu.
0: 5 miliard korun a jeho ex z toho neuvidí ani korunu a já si představuju, jak ten borec bude slavit. A asi jsme to zažili někdy každý z nás, že jsme trošku uviněný třeba ve 2, ve 3 ráno napsali svýmu bývalýmu. No, takový ta miláčku, ty to mrzí. A já si myslím, že asi jako tuším, co jí napíše, jo. Napíše jí nějakou děkovnou zprávu. Emotikon kytičky ještě tam přidá. Takže i to se děje, tak my vám radši slíbíme další hity, ať nemusíte ladit jinam. Rozvod, dámy a pánové, tady ve vysílání nebude. Co tohle? September? Může bejt. Dermot Kennedy, Kiss Me a taky přidáme aktuální dopravu, ať víte, jak to v úterý ráno frčí.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Od poloviny srpna si park užijete ještě více. V Německu už totiž skončí letní prázdniny. Více informací na zábavnípark.plon.cz.
5: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
6: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
7: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
8: Hele, nezaseko ses?
9: Ne.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči pozor na omezení na Českolipsku. Pracuje se na trase Kamenický Šenov okrouhlá v obci Prácheň. Je tam proto zúžená vozovka a nárazově se můžete i krátce zdržet.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Dermot Kennedy, Kiss Me, Hit Radio 650. A prej rostou a dost. Češi opět vyrazili do lesů z košíky a hlavně taky nulovým půdem sebe záchovy. Houbaření, to je vlastně takovej náš národní sport. Jenom teda mykologové teďka z toho nejsou úplně nadšený, protože začíná se stávat, že v košících končí i jedovatý druhy, které jsou podobný těm druhům jedlým. A když se bavíme o tom houbaření, tak hlavně asi zásadní otázka, chodíte na houby? Co ty, chodíš na houby?
1: Já teda moc ne. Nemám na to trpělivost asi.
0: Nekecej. Tak to se mě na tom líbilo, mě na tom bavilo to, že jdeš po tom lese, staneš teda dobře v ty 3-4 ráno, aby ti to náhodou někdo nevyfouk. Mě to takhle připomíná dětství asi 30 let zpátky, co jsme chodili se strejdou, on měl takový oblíbený místo, kde byly píchavky, čověče, jo. To bylo to strašně daleko, ale pak jsem miloval ty řízečky z těch píchavek, měl jsi to někdy?
1: Píchavky jsem myslel, že se ani nejedí, teda poprvé, to jsem překvapil.
0: Ale jakoby jsem tady žiju, takže to dopadlo, jo. A mě by zajímalo, jestli jste někdy třeba sebrali nějakou houbu, u který jste si nebyli jistý, že se dá jíst. Tak jestli nás teďka slyšíte, tak pravděpodobně se jíst dala, jo. Tak pozor na to, co sbíráte, protože všechny houby jsou jedlí, některý... Bohužel jenom jednou.
1: Jenom jednou. Já tady mám ještě jedno zajímavé číslo. V roce 2025 Češi nazbírali přes 20 000 tun hub, tedy více než 20 milionů kilogramů. To znamená, že na každého Čecha připadá zhruba 1,9 kilo nazbíraných hub.
0: Takže zásadní otázka, jo, která rozděluje národ na dvě poloviny. Co smaženice? Ano nebo ne? Co ty?
1: Asi jo.
0: Já vím, že někomu to nechutná, protože to hrozně klouže a mě právě baví, jak to je takový, no, dal bych smaženici, no. Tak jestli máte někdo nějaký nazbíraný houby, prosím vás, jenom ty jedlí, abyste nás nepopravili, adresa tu najdete na internetu. Shakira Zoo, pojďme na

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Mami, já mám řidičák.
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
6: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
7: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
10: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Příprava dálnice D35 přes Český ráj se vrací prakticky na začátek. Silničáři musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí, což zabere nejméně 2,5 roku. Původně měla stavba začít v roce 2029, nyní se počítá nejdříve s rokem 2033. Podle šéfa ředitelství Radka Mátla je ale i tento termín příliš optimistický. Německý průmysl má obavy z možného nedostatku plynu během nadcházející zimy. Tamní zásobníky jsou naplněné jen ze zhruba poloviny, loni touto dobou to bylo kolem 86%. Podle strojírenských firem by nedostatek plynu nebo prudký růst jeho ceny znamenal pro odvětví velké problémy. Německá vláda ale zatím nedostatek plynu v zimě neočekává. Česká fotbalová reprezentace má nového asistenta trenéra Pabla Ama. 48-letý Španěl bude pomáhat hlavnímu kouči Santimu Deniovi především s rozhodováním a chce mu dodat potřebný klid. Amo uvedl, že nabídku přijal, protože cítil, že ho práce u českého národního týmu může naplňovat. Pochvaloval si také úroveň České fotbalové ligy. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Architekti představili budoucí podobu lázní v Chomutově. Na projektu architekti pracovali od konce roku 2022. V plánu je, že bývalou plovárnu po přestavbě nahradí kulturně vzdělávací a komunitní prostor. Jeho srdcem bude knihovna. Díky tomuto plánu zvítězili v architektonické soutěži. Knihovnu řeší tak, že se do původní bazénové haly vložila velká dřevěná konstrukce o 3 patrech, která tvoří jednotlivá oddělení. Na Ústecku bude dnes převážně jasno, odpoledne začne přibývat oblačnosti a večer může i jemně sprchnout, teploty 23 až 26 stupňů.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
12: A my pokračujeme, startuje další hodina, s vámi Michal a David, hezké ráno.
13: Dobré ráno.
12: A taky další muzika, Black Eyed Peas, I Got a Feeling, na start 7, tak pojďme na to.

0: Tohle je Hit Radio, Damiano David, 7 hodin 9 minut. Krásné ráno. Nemusíte sledovat Focus, aby vám neuteklo, že kanonýr Manchesteru Erling Haaland shodil svoji vikingskou hřívu. Pokud nevíte, je to, byl to ten, co měl dlouhý blondětej culík a nechal se ostříhat nakrátko. Přítelkyně se mu vysmála, konkrétně ale Zlatan Ibrahimovič mu prý napsal: zablokuj si mě a smaž moje číslo, moje manželka říká, že jsi se úplně zbláznil, s Bohem. To mi připomíná mažu tě, bejku.
1: Ne, mně přijde, že jsem jeden z mála, který mu přijde, že to je změna k lepšímu. Jako předtím vypadá jako blázen a teď vypadá jako normální blondětý kluk.
0: Tak ono, jak to mají chlapy, když schodí dlouhý vlasy nebo když se oholí, no tak zjistí, že nepotřebují litr šamponu na jedno umytí a hlavně, že vypadají třeba okolik, o 5, o 10, o 15 let mladší. Jo?
1: No hlavně líp vypadají. Mně přijde, že chlapy s dlouhýma vlasama, není to úplně ono.
0: Tak, ty jsi někdy udělal jako tuhle změnu nečekanou?
1: Hele, jednou jsem šel ke kadeřnici a říkám, že bych si chtěl nechat udělat takový jako ostrůvek nahoře na hlavě, to se dřív dělávalo. A ona řekla, tak třeba takhle a ukázala šířku toho pruhu třeba 5 cm jenom. A já že jsem byl nervózní. Mně tyhle ty míry úplně nejdou. Tak jsem byl nervózní a říkám, jo, tak třeba takhle, ona mi to vyholila. No. A úplně si pamatuju, vypadal jsem fakt jak nějaký pankáč z Vyše. Přišel jsem do školy a tehdy moje spolužečky úplně se na mě koukaly jak na blázna a říkali, pane bože, co to máš na hlavě? Samozřejmě to nešlo vzít zpátky. No.
0: To je geniální. No já se takhle a není tak dlouho oholil vousy úplně na hladko. Doma teda nic říkat nemusel, on stačil ten výraz, jo. Ale kolegové tady v rádiu mi to dali teda pořádně sežrat, no už jsem to neudělal od té doby.
1: Jak to dokáže člověka hrozně změnit?
0: Změnit nemůžu. Prostě ono pak najednou, když se oholí ten chlap, tak zjistí, že třeba tam máš ještě jednu bradu, jo, po těma úsama, takže ne. No a co vy, jakou nejhorší vlasovou nebo vousovou proměnu bez varování předved váš partner a jak jste na to zareagovali? Tak to nás zajímá, protože určitě budete plní takových příběhů. Pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 nebo nám to sem pingněte klasicky SMS-kou. Teď další muzika, George Ezra na Hit Radio. Hezké ráno.

0: DJ Sesh a Rock My Body 717. Dáváte si Hit Radio a za to moc díky, hezké ráno. Fotbalista Erling Haaland shodil svou ikonickou hřívu, jeho partnerka se mu vysmála a Zlatan Ibrahimovič ho zavrhl. O tom jsme se tady bavili. No a ptali jsme se vás, jakou nejhorší vlasovou nebo vousovou proměnu předvedl váš partner a jak jste zareagovali. Dorazilo několik hlasovek. Pojďme na tu od Ilony.
1: Ahoj moje milé rádio. Kdysi dávno můj syn z krásných dlouhých vlasů se nechal ostříhat na Ježka, tak to jsem s ním pak měsíc nemluvila.
2: No, nemenuje se váš syn Erling.
0: Erling Haaland. Tak tady máme hlasovku od Ivči.
3: Takže asi tak. Mějte se krásně.
0: Jo, to byl konec.
3: Krásné dobré ráno rádio, tak můj partner má vždycky takovýto centimetrový, dvoucentimetrový strniště a tomu strašně sluší. Opravdu vypadá fakt pěkně. Takový jako hezký, sexy je to. Mně se to hrozně líbí. Jeho matce ne, ale to já jako víte co. Jednou se mi oholil. Jo, ale oholil to fakt do hladka. Úplně jako, že to vzal žiletkou. No můžu vám říct, že přesně, můj výraz byl jako, no pane bože, co jsi to proved? Jako holky, naše dcery z toho byly taky celkem pav, protože říkali, my máme nějakýho jinýho tatínka. Já říkám, no tatínek se oholil. A holky, no ale to vypadá jako ošklivě. Takže víckrát už to neudělal, díky bohu, takže asi tak. Mějte se krásně.
0: No, nejhorší je, že opravdu ty děti pak z toho můžou být na větvi, protože pak si třeba myslí, že to je opravdu jako nějaký jiný člověk. Ale tak pokud se vám to třeba stalo a máte někoho doma, jako je fotbalista Manchesteru Erling Haaland, tak zase jako ty vousy a vlasy rostou docela rychle, nebo alespoň jak to máme my dva, tak tobě rostou hrozně rychle vlasy, Davide.
2: Mě no, taky. Hrozně rychle v uvozovkách. Já jsem si schválně vyhledal, že vlasy rostou v průměru 0,4 mm za den, aha, což nám takhle na první dobrou nic neřekne. Tak jsem si říkal, že jsme zvyklí z auta přepočítávat na kilometry v hodině, tak věřte, že vlasy rostou v průměru 0,00000017 km v hodině. A aby jsme si to dokázali ještě líp představit, tak při téhle rychlosti by vlasu cesta z Prahy do Brna trvala asi 1,4 milionu let.
0: Já jsem srandu. A já jsem si říkal, čeho tam kouká celou dobu, David, a ty jsi opravdu přepočítal délku nebo rychlost růstu vlasů na kilometr za hodinu, jo?
2: Je to tak, 1,4 milionu let z Prahy do Brna cesta.
0: Geniální. Tak doufáme, že vaše cesta do práce trvá o něco kratší dobu. Get Far The Radio, to vám tu cestu za chvíli zkrátí, taky Atmo Music, přehodíme aktuální dopravu a už se nám, dámy a pánové, blíží taky rychlá pětka z Krmivy Marp.
4: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
5: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
8: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
10: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
9: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Hledá potřebujete víc než jen obyčejný taneční kroužek? Chcete tanec prožívat, tvořit příběhy a stát na divadelních prknech? Taneční soubor v Suchu Kampeny v Teplicích otevírá své dveře pro nové tanečníky ve věku od 4 let až po dospělé. Tvořte umění s námi. Přijďte na nábor 2. a 3. září. Více na www.vsuchu.com.
13: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
14: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
15: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
16: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
15: A co já?
16: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K nehodě došlo na Litoměřicku. Dávejte si pozor ve Štětí přímo na hlavním tahu, kde osobní auto srazilo srnku. Na místě by teď už měla být policie. S opatrností tam projedete.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Nord Music.

0: Radio Nord Music.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou.

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: 7 hodin 31 minut, dáváte si úterní hitrádio, tohle je snídaní šampionu, s vámi Michal a David. A David opět nachystal ranní update.
1: Ranní update.
2: Zdravý životní styl ve středním věku může oddálit demenci až o 13 let. Podle nové studie je důležité hlavně nekouřit a předcházet vysokému tlaku a cukrovce. Kombinace těchto problémů může riziko demence až zdvojnásobit. Titul Vinař roku 2026 putuje do Mikulova. Vinařství Volařík ovládlo prestižní soutěž už po páté. K vítězství mu pomohl především tradiční rizling vlašský. Japonští muži našli nový způsob, jak bojovat s úmornými vedry. Stále častěji si nechávají depilovat nohy nebo podpaží, aby se v létě cítili příjemněji. Zájem o podobné procedury proto v Japonsku rychle roste.
0: Či holit nebo depilovat?
2: No, ono je to ve výsledku jedno. No, prostě, když si muž nechá s nohou odstranit chlup, je to divný za mě.
0: No, je to zvláštní. Takhle, kde je podle vás ta hranice, co by si chlap ještě měl a neměl holit? Co? Tady bychom to vzali od zhora. Tak hlava v pohodě, vousy dobrý, podpaží v klidu.
2: Počkej, že jsme přeskočili chlupy v nose a v uších.
0: Tak, asi taky, hruď v pohodě, spodek asi dobrý, ale ty nohy, no, tam trošku haprujou, no. Nohy už jsou za čarou, pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka s českou značkou prémiových krmiv Marp. Máme pro vás voucher v hodnotě 4000 korun. Pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Dave and Queen. Pět minut po půl osmé, vladíte Hit Radio, dobré ráno, je tady Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
0: A to je Rychlá pětka Smarp, to je česká značka prémiových krmiv pro psy a kočky, kvalitní suroviny, vysoký podíl masa, podpora trávení, vitality a zdravé srsti. A máme pro vás poukaz v hodnotě 4000 korun a o ten si zasoutěží Natálie z Opavy. Na ty hezké ráno.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, dobré ráno. Ty jsi napsala, že máte doma chovnou stanici psů i koček, tak výhra, že by velmi pomohla. Tak kolik máte kusů doma, pejsků a koček, co?
2: Máme 4 britské kočky a 3 psy, no, anglické, kluky, španěli a retrievera.
0: Hezký, kdo to chodí venčit?
2: No, tak všichni různě se střídáme.
0: Všichni, kde je po ruce zrovna? No tak na ty, pojďme soutěžit, 5 otázek. Pojďme na to první.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Budeš vědět, jaké je křestní jméno skladatele Mozarta?
2: Wolfgang.
0: Přesně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik dní má přestupný rok?
2: 366.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Na ty jsi z Opavy, tak to budeš určitě vědět. Jakou měnou se platí v Polsku?
2: Ve zlotých.
0: Mm-hmm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jak se říká mláděti psa?
2: Štěně.
0: A pátá otázka. Jdou přesně za týden děti do školy, ano nebo ne?
2: Ano.
0: Naty, ty jsi skvělá. Či to tleskala sama, nebo to tleskali ti lidi, co chodí venčit ty pejsky a kočky?
2: Tady jsme v práci, takže jo, v práci. Tleskali ostatní,
0: no. No tak skvělý, vyhráváš poukaz v hodnotě 4000 korun na nákup krmiv Marp na e-shopu krmiva.cz. Tak na ty, moc gratulujeme.
2: Děkuju moc.
0: Není zač. Jupí, mějte se krásně, zdravíme k vám do práce, ať vám to uteče a zase někde ozve ty lidi. Čau.
2: Ano, vy taky, nasledanou.
0: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Aneta, Terry Swims, Tones and I. Gone, gone, gone, tohle jsou hity 7.40 na Hit Rádiu, dobré ráno. Sršeň asijská v Česku. Pozor, velká pátrací akce po jejím hnízdě. Kde hledat, tak o tom se pobavíme za chvíli. Přidáme aktuální dopravu a přehodíme i další muziku. Tohle vás zabaví za malou chvíli, to je Pink. A těšit se můžete taky na Alvaro Solera tady na Hit Rádiu. Hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na dacar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
10: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
11: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
10: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
11: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
10: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
11: www.cirkushumberto.com.
1: Hit Radio. Hit Radio.
12: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Bourá se na hlavní trase z Mostu do Lobosic. Dávejte si tam pozor u Třebenic, kde osobák srazil srnku. No a na Litoměřicku opatrně taky ve Štětí, kde se stala stejná nehoda.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Machnáb, Alvaro Soler, Hit Radio 751. V Česku začal celostátní hon na létajícího predátora. Na Mělnicku, konkrétně v obci Liběchov, se totiž objevila invazní sršeň asijská a úřady prosí lidi, aby pomohli najít její hnízdo. Já to asi nebudu, protože nevím, jak to máš ty, nebo jak to máte vy. Ale mi stačí osa, abych nasadil úhybný ninja manévry.
1: Já jsem taky spíš čekal, že budou vyzývat veřejnost, aby se k tomu hnízdu nepřibližovala. No, ale dávala si pozor.
0: No jasně, a sršeň, ale jak to zní prostě, o mě děsí už ten jejich zvuk, jo.
1: Jaká sekačka, ne?
0: Vrtulník, dron, cokoliv, jo, ale je to strašidelný. Nicméně je tady nějakých pár zásad, co dělat, pokud sržeň asijskou spatříme, jo, takže nemáme se jí snažit chytit ani usmrcovat, máme zachovat bezpečnou vzdálenost, pokud je to možné pořídit fotografii, poznamenat si místo nálezu, ideálně co nejpřesněji, a potom nahlásit pozorování na e-mail invazní-druhy@aopk.gov.cz nebo prostřednictvím aplikace Nahlaš sršeň.
1: Mě to připomíná takový ty manuály, když uteče vězeň z nějakého objektu.
0: Jasně.
1: Hlavně se k němu nepřibližujte, může být ozbrojen.
0: Ozbrojen. Nicméně, asi vás zajímá, jak ta sršeň asijská vypadá. Od běžné sršně obecné se odlišuje tmavším tělem a pozor, žlutě zbarvenými konci končetin. Takže se dovedu představit, jak bude vypadat kontrola sršních hnízd. Dobrý den, já se omlouvám, že ruším, jenom jestli byste mi mohli ukázat nohy.

0: hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Užijte si poslední prázdninový víkend naplno. Od 27. do 30. srpna míří na Autodrom Most, Czech Truck a NASCAR Prix. Obří taháče a pravé NASCAR během jediného víkendu. Návrat mistra Evropy Adama Lacka, dvojnásobný šampion Martin Doubek, otevřený pedok i zábava pro celou rodinu. Vstupenky na autodrom.most.cz.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Začátek školního roku znamená pro řadu rodičů zvýšený stres i výdaje. Přibližně polovina rodičů považuje první školní týdny za stresující a podobný podíl trápí vyšší náklady. Kromě nákupu pomůcek musí řešit také dopravu dětí, družiny nebo plánování kroužků. Většina těchto povinností přitom stále zůstává hlavně na matkách. Silné tornádo zasáhlo jich Francie poblíž historického města Carcassonne, strhávalo střechy a poškodilo více než stovku objektů. Úřady evidují 26 zraněných, podle dosavadních informací ale nikdo nezemřel. Na místě stále zasahují hasiči, policisté a záchranné týmy. Na český trh letos míří celá řada nových zahraničních značek. Dorazilo už 16 nových řetězců, nejčastěji z gastronomie a módy. Například dánský diskont Normal otevřel první prodejnu v Praze a další chystá v Ostravě. Expanzi zahraničních firem podporuje silná domácí poptávka, nižší inflace a rostoucí maloobchodní tržby. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Město Most dál pokračuje v aktivní podpoře pracujících rodičů. Rodičům, kteří pracují, studují nebo podnikají, město při narození dítěte finančně pomáhá. Jen letos podpořilo 136 rodin celkou částku 2,7 milionu korun. Město zavedlo tento finanční benefit v roce 2022. Původní příspěvek ve výši 15 000 korun navýšilo na současných 20 tisíc. Za dobu jeho fungování už podporu získalo 950 rodičů. Na severu Čech bude převážně jasno, k večeru se ale zatáhne, teploty 23 až 26 stupňů Celsia.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
8: Šampionů. 8 hodin 2 minuty posloucháte úterní Hit Radio a snídaní šampionů. Krásné ráno. Co je na dnešku speciálního? Jedna zásadní věc. Miroslav Plzák by oslavil 101 let. Mm-hmm. Psychiatr, který proslul údajným výrokem zatloukat, zatloukat a zatloukat. Asi se tím někdy řídil každý z nás. Pojďme na muziku. Adele, Set Fire to the Rain. Tím začíná další hodina. Hezké ráno.
0: Hit Radio North Music.

0: Někdy zažili ten stav, kdy k vám domů přijel řemeslník, byl tam sotva čtvrt hodiny, dvakrát bouchnul kladivem a řeknul si obalík. Proč se o tom bavíme? Na internetu se totiž aktuálně řeší příběh paní, která za 20-minutový propláchnutí okapu zaplatila necelý 4 tisíce korun. Tak se tam potom rozjela velká diskuze, za co lidi zaplatili, za jakou jako nejrychlejší práci řemeslníka nebo kohokoliv. Tak mě zajímá, jestli to máte taky podobně, jestli třeba ty
1: řemeslník bere v přepočtu zhruba 12 tisíc za hodinu, což je dost.
0: To je vlastně pravda.
1: Hele, já mám naopak jednu opačnou zkušenost. Teď docela nedávno se nám rozbila myčka a normálně, to jsem fakt nezažil, přijel ten řemeslník.
0: A dal ti ještě prachy von tobě?
1: Ne, normálně se na ní kouknul, chvíli se v tom štrachal, asi po půl hodině řekl, nezlobte se, tohle já opravit neumím.
0: Aha.
1: Zavolejte si někoho jiného, nashledanou.
0: Já nechtěl říkám, nic.
1: No moment, ještě se musím nějak vyrovnat. A ne, když jsem vám vůbec nepomohl. A normálně odjel a neřekl si ani korunu.
0: Neuvěřitelný.
1: Ne, fakt neuvěřitelný.
0: To je neuvěřitelný. Já mám příběh, tchánovi přijel borec na výřivku pozimně něco poštelovat, to byl tam chvíli, hele, 15 tisíc na zdar.
1: 15 tisíc korun.
0: Hotovo, no, hele, máte výřivku, ale jak se říká, jak se to říká, když chceš opičku, musíš jít na banán nebo něco takového, no. No strašný, hrozný. Tak by nás zajímalo, jestli vy máte nějaký takovýhle příběh, za jakou nejbanálnější opravu nebo službu jste v životě zaplatili naprosto nesmyslnou pálku.
1: Je fakt, že člověk si kolikrát, když jede řemeslník, připadá jako u zubaře, že jo? Říkáš,
0: že to je jako s překvapením. Pak
1: kolik to bude stát?
0: Tak to by překvapil mile, že za to nic nechtěl, ale myslím si, že ve většině případů, teď se omlouváme řemeslníkům samozřejmě, ale je tam to jako překvapečko.
1: To napětí tam je vždycky.
0: To ano. Tak pojďte nám dát vědět, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku. WhatsApp 777-937-777 nebo nám to pošlete klasicky SMS-kou. Teď muzika, Pitbull, Back in Time. Hezké ráno, zítra, Radio.

0: Čtvrt na devět, něco málo k tomu, tohle je Hit Radio, dobré ráno. Řešili jsme tady, že paní si pozvala borce na vyčištění okapu, byl tam asi 20 minut a řekl si o 4000 korun, tohle se řeší aktuálně na internetech. A ptali jsme se vás, za jakou nejbanálnější opravu nebo službu jste v životě zaplatili nějakou pálku. Tak píše třeba Liduš: čau šampioni, nejsou všichni stejní, mám přítele instalatéra a pojistného matematika v jednom. Ten, když jede na kšeft a na místě to neopraví, i kdyby tam strávil hodinu, dělá to taky zadarmo a ještě se omluví, že zdržoval. Je to sranda, protože on sám, když potřebuje řemeslníka, vždycky se rozstřeluje, že něco neudělal a řekl si nehorázný peníze, tak chce jít asi příkladem. Tak to je příklad, jak jsi říkal ty, kdo dorazil k vám na myčku.
1: Myčku a neřekl se nic.
0: Pojďme na další zprávu, taky píše Iva. Ahoj, přijel mi pan na myčku starou 10 let, rozebral to a povídá: musíme vyměnit řídící desku, to si raději kupte novou myčku, paninko. Tak se do toho vnesl manžel, ať proměří spoje na desce a světe div se, součástka stála 400 korun. Tak jsme zaplatili tisícovku a myčka stále mije.
1: Tak to je happy end.
0: To je happy end. Taky další zpráva. Ahoj kluci, tak u mě byl nedávno pan likvidovat menší vosí hnízdo v zemi. 4 minuty práce, trošinku postřiku, celkem zkrátka nic a řekl si o 3000. Málem jsem omdlela. Za to celkem nic moc práce, hrozná částka, bylo tam toho více a to už jsem si raději zlikvidovala sama. Tak si vydělávám. Takže tady naše posluchačka se pak vrhla na ty 3 sršiny hnízda a přežila to.
1: No, je to vtipný, že po celém světě si lidi dělají doktoráty, že jo, studují práva, medicínu a potom přijde řemeslník a řekne si za 15 minut 3000.
0: Jo, jo. Taky píše Jitka: ahoj, všichni mi zaplatili za umístění umyvadla na desku a napojení sifonu, půl hoďky práce, 3200 korun. Bydlíme 2 kilometry za Plzní, prý si počítal i dopravu.
1: Cestáček.
0: Cestáček, no jasně. Pojďme, máme tady taky hlasovku od našeho. Ahoj.
1: Tady Tomáš.
2: Ahoj, tady Tomáš. Já jsem takhle před nějakýma 20 lety jsem potřeboval opravit ledničku. Nějak nechladila. Tak jsem zavolal do té mototechny, nebo jak to tam bylo kdysi, poslal nějakého dělníka, ten kouk a po chvíli říká: no, máte tady dírku, uniká vám freon. Tak já vám to tady trochu dopustím, jo, když tak si kupte novou a 3000 i s cestou. A já mu říkám: zase upadne. A on mi říká: no pane, co byste chtěl? Přece nechcete z hovna zlato. Tak zatím, čau.
0: Já vám vyplním freon. Děkujeme za vaše zprávy. Za chvíli přijde hudební servis. Třeba Coldplay a úplně zaráčo. Když chvilku vydržíte, no a taky přidáme aktuální dopravu, tak krásné úterní ránko.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
5: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích.
11: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
11: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
10: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na
12: firmanazážitky.cz.
13: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
14: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
13: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
15: tisku.cz.
11: Náplně hned.
16: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
17: Řešení je úvěr od Acema.
16: Ale já potřebuju půjčit hodně.
17: Řešení je Acema.
16: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
17: Řešení je Acema.
16: A co když potřebuju 20 milionů?
17: Řešení je Acema.
16: A 30?
17: Acema.
16: A 40?
17: Acema.
16: A 50?
17: Acema. Jde to i bez banky.
16: Hele, nezaseko ses?
17: Ne.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K vážné nehodě došlo na Ústecku. Dávejte si velký pozor u obce Řehlovice, kde se srazilo osobní auto s motorkou. Na místě jsou záchranné složky. S opatrností tam projedete.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Nord Music.

0: 8.29. Posloucháte úterní Hit Radio, tohle je snídaně šampionů, s vámi Michal, David. Jasmin si pořád někde válí šunky, už se těšíme, až se v pátek vrátí a budeme tady kompletní. Teď David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Výrazné náramky jsou jedním z módních trendů letošní sezóny. Nově se nosí klidně přes rukávy, triček, svetrů nebo sak. Podle stylistů často stačí jeden výrazný kousek, který oživí i jednoduchý outfit. Želva v Kanadě utekla své majitelce a vydala se na pořádný výlet. Za 2 týdny urazila zhruba 20 kilometrů, než ji našli návštěvníci přírodní rezervace. Dobrodružství nakonec dobře dopadlo a želva se vrátila domů, tentokrát už ne po svých. Evropu čeká další vlna extrémních veder. V Itálii mohou teploty vystoupat až ke 45 stupňům. Velmi horko bude také na Balkáně. Na konci týdne se teplý vzduch částečně dostane i do Česka.
0: Počkej, jako letos, když němečtí meteorologové říkali, že léto už dávno skončilo.
2: Tak ty asi mluvili o Německu, ale jasně, o Itálii ne.
0: Hele, Německo to je jiná část, takže v Itálii 45 stupňů, že El Niño jede.
2: No, na plný plyn.
0: Na plný plyn. Elo Niño. Na plný plyn pojede i tohle. David říkal, když jsem mu to tady pouštěl, že si to nás chutí. Tak i vy si to na tom snad pochutnáte. Counting Crows, Accidentally in Love. 8.31, srdcovka pro vás na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Hit Radio Rozalin Snap 837. Představte si, že vyměníte auto za koně na baterky. Prosím pěkně, v Číně vyvinuli robotického koně, který bez mrknutí oka unese dospělého člověka a dokáže uhánět rychlostí 40 km za hodinu. Možná si říkáte, proč, taky mě napadla tato otázka, ale vlastně má to nějaký výhody, nemusíte po něm uklízet hnůj, nekouše, nestojí majlant za ustájení a dojezd na jedno nabití 40 km není to úplně špatný. Jako asi super nápad, ale až tady za pár měsíců budou zase rozsolený silnice, tak si myslím, že tahle plecho a hata titla by hodně rychle zrezla. No, nicméně, až nám dojde baterka uprostřed pole, tak asi nepůjdeme pěšky domů, ale poneseme na zádech 200-kilovou kobylu, což už tak jako geniální není. Tak se ptám vás, co vy, vyměnili byste ranní kolonu v autě za jízdu na plechovém oři? Samý otázky, proč to ty kluci čínsky vymysleli. Global DJs, What a Feeling, taky Poetika blízko. Další hity pro vás tady na Hit Rádiu. Hezké ráno.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu
2: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
3: Milovníci kávy, pozor! Café Baskucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Baskucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
2: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
1: Tak to bude drahota.
2: 6, 5, 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
1: Za auto roku? Jako fakt?
2: Fakt. 6655. Jen v Auto Nord.
3: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Auto Nord.cz.

0: blízko, tak všechno mám.
1: Nejnovější poetika na Hitrádiu blízko 8.48. Hezké ráno. Mě by zajímalo, do jaké skupiny patříte, jestli do té, co do lednice vrací skoro prázdnou krabici od mléka, nebo třeba necháváte prázdnou roličku na držáku toaleťáku, anebo naopak tyhle domácí mikro zlozvyky úplně nesnášíte. No tak pokud patříte do té první skupiny, kam se teda dobře veřejně přihlásím, tak podle posledního průzkumu, podle vědců, jsou právě tohle ti absolutně největší zabijáci vztahu, tahle lenost, jo. Já si ale stejně myslím, že když ponožky, které leží vedle koše na špinavý prádlo, tak jsou naprosto absolutní vědecký důkaz toho, že gravitace v českých domácnostech funguje prostě jinak. Tak pro všechny lenivce další hity Nickelback na Hitrádiu. Hezké ránko.

0: Katy Perry, Dark Horse na Hit Radio v 8.57. A to znamená, že jsme dorazili do cíle po úterní snídani šampionů. Tady zbyly už jenom drobky. Další chod v podobě parádní muziky a skvělý nálady se podává už za chvíli. Po devítce Rigard, Daša, taky skupina Train, to si užijete. A my se uslyšíme opět zítra.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: Budeme tady na vás čekat v 6.00, tak se těšíme, mějte se fantasticky a hezký úterý přejeme. Čau!
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor na Ústecku u Malého Března směrem na Těchlovice. Bouralo osobní auto, silnice je průjezdná Kyvadlově. Ještě jde osmička mezi 91. a 69. kilometrem. Směrem na Prahu bude v levém pruhu probíhat údržba zeleně. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Xtreme Sale v online shop.cz.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto.
3: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
5: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým shop.
3: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
5: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
3: www.cirkushumberto.com.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk, domov na prvním místě.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Nord Music.
2: 9 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Poslanci by se dnes měli znovu zabývat spornou vládní novelou rozpočtových zákonů. Vetoval ji prezident Petr Pavel, podle kterého ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Vládní tábor je odhodlaný prezidentův postoj přehlasovat. V pátek se na obloze objeví částečné zatmění měsíce. Úkaz bude z Česka pozorovatelný od časných ranních hodin a nejlepší podmínky nabídne jihozápad země. Jestli je potřeba se na podívanou vybavit speciální technikou, řekne astronom Petr Horálek.
9: Na pozorování měsíčního zatmění není zapotřebí žádná speciální výbava. Úkaz je pozorovatelný pohyma očima i bez dalekohledu. Pokud ale přeci jen budete mít po ruce nějaký malý dalekohled, například triedr, budete si moci lépe vychutnat měsíční krátery.
2: Takové to zatmění nastaví maximálně 4x do roka. Oprava Benešova mostu přes Labe v Ústí nad Labem se prolouží do konce května 2027. Vyšší budou také náklady. Hotovo do konce roku nebude z technických důvodů. Narazilo se prý na překážky, s nimiž se nepočítalo v projektu a svou roli hraje i technologická přestávka, která nastane v zimě. Cena rekonstrukce mostu se zvýšila asi o 14%, zhruba na 720 milionů korun. České volejbalistky dnes v Brně odehrají čtvrtý zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají o 2 body méně. Češky jsou druhé za srbskými favoritkami. Na severu Čech bude dnes oblačno až zataženo, ojediněle se vyskytne přeháňka, později odpoledne a večer postupně bude místy pršet, teploty 21 až 24 stupňů Celsie.
10: Paráda.
2: Takové nás čeká počasí a teď už paráda.
10: Ano, startuje dopoledne, pojďme na to.
1: Hit Radio North Music.
10: Je to tak, jak říkal Robert, Dan Rakacký, co je krásný dopoledne. Už máme úterý 25. srpna. No a co vás čeká, tak podíváme se na to, že v Chomutově brzy začne nová dopravní uzavírka, velice nepříjemná, to řeknu tuhle hodinu. Taky vám prozradím, jak se zdarma dostat na festák Hrady.cz, poslední zastávka na Bezdězu, a taky vám dám ty největší hity. Teď jsou tady Train, Drive By, krásný dopoledne.

0: North Music, 9 hodin 10 minut, Dan přeje krásný dopoledne a teď to můžu říct. My teď zažíváme poslední srpnové úterý, protože to příští úterý už bude září. Je to tak? Prázdniny se krátí, dovolené taky a taky se krátí čas, kdy LSD není kompletní, tedy dopolední show Lucka s Danem, kdy Lucka Schläger si užívala 2 měsíce prázdnin taky, jako školáci, ale to už jí příští den skončí a od čtvrtka 3. září se rozjede LSDčko tak, jak jste byli zvyklí v první sezóně. A aby to pro vás nebyl takový šok, protože 2 měsíce jsem tady byl sám, nebo tady byl někdo jiný, tak abyste si pomaličku zvykali na to, co vás zase čeká, tak si připomínáme, jaký to bylo v tu minulou sezónu. A teď tady mám připomínku jednoho vstupu, kdy jsme s Lucí řešili, jak vyřešit nadměrné nakupování ženy.
1: Když si všude zdejší, všude je fajn.
0: Stálice našeho playlistu, skupina Jelen, tak všude zdejší, to jste vy a my taky. Všude zdejší, tady na severu Čech. Posloucháte Hit Radio North Music, s vámi dopolední show LSD, Lucka Schläger, Dan Rakacký. A teď by měli poslouchat zejména pánové, protože máme tady jednu věc, kterou by možná potřebovaly vaše ženy.
2: Já toho ani nechci říkat, jako jo. Ale jsem tady donucena.
0: Tak povídej.
2: Prodává se inteligentní náramek, který vám dá elektrický šok, pokud utrácíte až moc peněz.
0: Jak jsem říkal, pánové, pro vaše ženy?
2: Prostě funguje to tak, že si v aplikaci nastavíte rozpočet, tedy nějaký limit, který nechcete překročit, a když nakupujete dál a ten limit jste porušili, tak vám ten náramek dá malý elektrický šok.
0: Něco podobného existuje pro psy, si myslím, ne? Když ten obojek takový elektrický, má to můj kamarád a pokud ten pes zaběhne na zahradě, kam nemá...
2: Má to ten kamarád, nebo...
0: Ne, ten pes to má a dostane ránu, že nesmí, jako jo.
2: Tak... A to já bych zase udělala pro manželi, jako pro ty psy, jo? Když zaběhne moc daleko, hned dostane šok, že už tam nesmí.
0: Nebo
2: už
0: za jinou,
2: u sousedky, no právě, no, rozumíš?
0: U sousedky, bum.
2: Už jenom v perimetru, jenom v určitém perimetru rodinného kruhu, pak už bych vám dávala elektrický výboje. No, takže teď to máš přesně pro ty pejsky. Což čekají? Já jsem si tady dneska postěžovala, že můj manžel si postěžoval, že já na něj štěkám. Přitom na něj samozřejmě neštěkám, že jo, vůbec.
0: Neštěká, vůbec. Ani v rádu neštěká.
2: takže teď si vem, že já bych měla ten náramek, tak já už bych se ani nezaštěkala, ani bych si neutratila
0: žádný. To jsou ale blbý vynálezy, vy, tohleto.
2: Já doufám, že tohle se nedozví můj manžel, že to existuje vůbec takováhle věc. Rozumíš, ale víš, jako já bych měla hezkou trvalou, kdybych furt nakupovala, mě by ty vlasy takhle stály na hlavě, rozumíš, že bych...
0: Ty elektriky. No, ale hele, možná se najde někdo, kdo se k tomu náramku nemůže dostat, nebo bude pro něj příliš drahý. Mám tady ještě jednu alternativu, takové náhradní řešení toho, co udělat, když vaše žena příliš nakupuje. Tak pojďme si to, modelová situace. Já si koupím halenku. Teď si boty. Ještě sukni. No a je to.
3: Jsem s Marcelou a Martou.

0: dnes už taky legenda. Pecka, která je stará 21 let, teda toto letí Matafix, Big City Light. Song vzniknul v roce 2005. 21 let, to je velká doba, zítřek je o dost blíž a právě zítra odstartuje v Chomutově uzavírka centru města, která citelně ochromí dopravu. O co se jedná, jaká uzavírka to bude, to vám prozradím za chviličku. Do té doby Maroon 5 anebo Rehab in My Head na Hitrádu Nord Music.
1: Premium Estetik Teplice odstraní jizvy, znamenka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
4: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi. Ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí Klidné Vltavy, která teče okolo nás.
3: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i do ohrad?
4: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomností ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do světa mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
3: Takže za zvířátky do ohrádky? Zoopark Zelčín. CZ.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín CZ.
5: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
6: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

možná jste se v práci teď na chvilku zastavili a dělali si pohodu. O tom byl tenhle song. Maroon 5, Cardi B, Girls Like You, s vámi Hit Radio North Music. Dám překrásný dopoledne a nová uzavírka v centru Chomutova, která na čas omezí jak řidiče aut, tak i cestující MHDčkem. O co se jedná, tak pozor, od zítra až do 30. listopadu bude zcela uzavřená část ulice Na Příkopech. Tam je to hodně frekventovaný, víme, to je tam škola. Bude to v úseku mezi ulicemi Ruská a Revoluční a důvodem je rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Změny čekají i cestující na MHDčku, jak jsem říkal, linky 303, 314 a 317. Dočasně bude bez náhrady zrušena zastávka Rígrova a linka 303, ta bude mít objízdnou trasu a ta povede ulicemi Pražská, Křivá, Vinohradská a Puškanova. No a pro řidiče aut ta objížka bude značena. Tak prostě do 30. listopadu to budete muset vydržet a já jenom doufám teda, že až si po opravě, až to bude všechno hotový, někdo nespomene, že tam ještě je třeba položit třeba kabel a nebo plynový podruh.

0: Takhle skvěle válí Krištof, s vámi Hit Radio Nord Music. Dan přeje krásný dopoledne v úterý 25. srpna. A teď tady mám něco pro ženy a dámy, které by chtěly vypadat ještě líp, než vypadáte. Pokud chcete, máte zájem, zkusit na náš Instagram Hit Radio podtržítko Nord Music, protože tam můžete vyhrát líčení za 2,5 tisíce korun a potom budete jako princezny. Možná jako královny. Možná jako císařovny. Nebo carevny, ne. Zkuste tam a můžete vyhrát. Cesta tam, Hit Radio, potržit to Nord Music, náš Instagram, tam se to děje.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
7: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
6: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
8: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
9: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V Teď je výhodně. Vždycky.
1: Hit Radio Nord Music.
10: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Tak jsme se všichni krásně uklidnili. Lana Del Rey, Young and Beautiful. Jak podotknul Robert tady, který už čeká, kdyby říkat dopravu, že to je o nás dvou.
1: To je pravda.
0: Young and Beautiful. Mladí a krásní. Už dávno ne, kamaráde, už dávno ne. Pojďme na dopravu.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte na Ústecku u Malého Března směrem na Těchlovice. Boural tam osobní auto, silnice průjezdná Kyvadlově. A ještě D7 mezi 66. a 60. kilometrem směrem od Chomutova na Prahu bude u Kranice probíhat údržba. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
5: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
1: 10 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Letošní kandidáti na senátory nejpozději dnes obdrží volební čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky s jejich jmény pro říjnové senátní volby. Čísla jim vylosují městské úřady v sídle příslušného volebního obvodu a podobně dostanou čísla i uskupení v komunálních volbách. Trumpova vláda připravuje zrušení turistických a obchodních víz až 200 tisíců cizincům, kteří v USA požádali o azyl. Šlo by o nejrozsáhlejší rušení víz v historii země. Pokud to vláda udělá, povede to k mnoha soudním sporům. Okresní soud v Děčíně obdržel žádost o prodloužení předběžného opatření kvůli údajnému domácímu násilí ze strany poslance Jaroslava Foldiny. O prodloužení žádá poslancova manželka. Policie vykázala v červenci Foldinu na 2 týdny z děčínského domu, ve kterém s manželkou žil. Soud pak lhůtu prodloužil z manželči na podnětu o měsíc. Poslanec opakovaně uvádí, že se cítí nevinný. Cyklisté na Vueltě dnes absolvují 4. etapu, poslední mimo území Španělska. Pojede se 105 náročných kilometrů v Andoře. Start a cíl jsou v hlavním městě tohoto státečku Andoře La Vele. Na jezdce čeká více než 3000 výškových metrů a 3 vrcharské prémie první kategorie. Na severu Čech dneska nic moc, bude oblačno až zataženo, ojediněle se vyskytnou přehánky, později odpoledne a večer postupně bude místy pršet, teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
0: Mám dotaz.
1: Ano.
0: Bude nic nebo bude moc?
1: Říkal, bude nic moc.
0: No a co z toho bude teda víc?
1: No, obojí právě.
0: To byl Robert, jeho zprávy, počasí, pojďme dál, Dan Rakacký přeje krásný dopoledne.
7: Hit Radio Nord News.
0: A už za chvíli dám návod, jak se dostat na festák Hrady.cz úplně zdarma. Je to easy jak dva špízy, vydržte a teď už David Guetta.

0: Tohle je parádní pecka. Opět Radeček. I tak to za to stojí. A stojí za to poslouchat Hitrádio Nord Music, který posloucháte právě teď, krásný dopoledne předan. A stojí to za to hlavně odpoledne, protože odpoledne v naší odpolední show padla. S Káťou a Kamelem se můžete zdarma dostat na poslední zastávku festiáku Hrady.cz. Ta zastávka bude na Hradě Bezděz, nebo spíš teda pod ním, na Louce, tam se to odehrává. A těšit se můžete už tento víkend, pátek a sobotu, třeba na Rybičky 48, budou Trautenberg, taky Rytmus, MiG-21, Xindl X, Mirai, Harley, Daniel Landa, anebo taky Tomáš Kus. A aby se tam dostali, tak odpoledne soutěžíme o lupeny v tom stylu, že naše odpolední dvojka vezme písničku jednoho z interpretů a upraví pomocí umělé inteligence. A na vás je poznat, o jakou písničku se jedná. Tahle soutěž se odehrává na WhatsAppu, když poznáte, napíšete, tak my vám zavoláme a takhle to probíhalo včera.
1: A jdeme na Hrady.cz, neboli na hudební festival, který jsme před chvilkou dali do placu a taky jsme vám slíbili, že vás tam dostaneme úplně gratis. Stačí s náma soutěžit na WhatsAppu, což udělala i Terka z Litoměřic, kterou teďka vítáme na telefonu. Terko, ahoj, my tě zdravíme.
2: Ahoj. Ano, dobrý den, taky zdravý.
1: A teď máš obrovskou šanci dostat se zadarmo v pátek a v sobotu na Bezděz na hudební festival Hrady.cz. Těšíš se?
2: No tak samozřejmě, že jo.
1: Teď to ale musí klapnout, takže pojďme ještě jednou připomenout, jakou soutěžní ukázku měli posluchači hádat.
3: Terko, poslouchej pozor.

0: Teď je ta chvíle, kdyby si měla říct správnou odpověď.
1: Single X v bodem věku.
2: Veliká gratulace, Terko, ty jsi první tento týden, která od nás, od odpolední show padla na Hit Radio North Music, získává dva lupeny na Hrady.cz na Bezděs.
0: Gratulujeme.
1: Je, moc děkuju.
0: Tak, Terka byla první a vy můžete být dneska druzí. Od 15 hodin odpolední show padla Katka Kamil, opět další písnička upravená pomocí AI a na vás bude poznat, o koho se jedná. Startuje se v 15 hodin, držím palce.

0: Tohle byla Rihanna na Hit Radio Not Music. Rihanna, která teda poslední dobou už vůbec nespívá, no poslední dobou, poslední roky, vynese svý módní kolekci, taky parfuméry a hlavně svým dětem. Tak to má být. Třeba se ke zpívání ještě vrátí a dáme si nějaký novější hit od ní, který slibuje už taky asi 5 let. Za malou chvíli ale dáma, která toho zatím nenechala a dává jeden za druhým, Lady Gaga. Bude tady song Abracadabra, jsme Hit Radio North Music.
1: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
2: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Je, schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
7: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Hledáte víc než jen obyčejný taneční kroužek? Chcete tanec prožívat, tvořit příběhy a stát na divadelních prknech? Taneční soubor v Suchu Kampeny v Teplicích otevírá své dveře pro nové tanečníky ve věku od 4 let až po dospělé. Tvořte umění s námi. Přijďte na nábor 2. a 3. září. Více na www.vsuchu.com.
10: Užijte si poslední prázdninový víkend naplno. Od 27. do 30. srpna míří na Autodrom Most, Czech Truck a NASCAR Prix. Obří tahače a pravé NASCAR během jediného víkendu. Návrat mistra Evropy Adama Lacka, dvojnásobný šampion Martin Doubek, otevřený pedok i zábava pro celou rodinu. Vstupenky na autodrom.most.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Nord Music.
1: Happy birthday.

10 hodin, 34 minut, to je půl jedenáctý. Flipside za náma, s vámi Hitra do Nord Music. Dám přeje krásný dopoledne, úterý 25. srpna a hodně potápečů bude zanedlouho na jezeru Most. Totiž u jezera Most se chystá velká dobrovolnická akce, která bude pátrací a potápěči se přes sociální sítě svolávají na neděli 30. srpna, kdy chtějí v Rojnici pomoci najít pohřešovaného chlapce Andreje z Prahy. Tenhle student zmizel v jezeře počátkem srpna při náhlý bouřce, o tom víme všichni. A protože oficiální pátrání policie pod hladinou skončilo, tak rodina se nevzdává a organizuje další pomoc. No a samozřejmě vítaná je jakákoliv pomoc od rekreantů se skútrem či bez, přes zkušené přístrojové potápěče a freedivy až po lidi na břehu. Takže v neděli, pokud chcete pomoct, můžete 30. srpna, velká pátrací akce u jezera Most. Děkujeme, že pomáháte.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdělat.

0: I takhle můžou znít Miraj, hezky tanečně, a to díky remixu polského DJ Tripse. Do kolečka dokola právě teď na Hitrádu Nord Music. A pokud máte chvilku čas, můžete si dovolit, tak zkušte na náš Facebook, protože tam se dozvíte zvláštní fakta, která jsou ale pravdivá. Třeba to, že na světě je víc Lego postaviček jak lidí, nebo to, že průměrný člověk za život potká 80 tisíc lidí. No a dál se taky dozvíte, kolikrát za život se člověk opravdu zamiluje, a nebo kolikrát denně sáhnete na mobilní telefon. Tak se mrkněte, všechno se děje na našem Facebooku Hitrádio Nord Music.
1: April. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Loučtí, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
4: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
3: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
4: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
3: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
4: www.cirkushumberto.com.
5: Co ti to přišlo, tati? Zásuvka radosti z kostek? Co je to?
6: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
5: A co já?
6: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
10: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
11: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
12: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
13: Hit Radio Nord Music.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu. Hit Radio.
15: Hello.

0: ale prostě dokonalost sama. Taylor Swift na hitrádu Nord Music, 11 hodin, je tu Robert, pojďme na silnice.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor si dejte na Litoměřicku, mezi Lovosicemi a Terezínem. Srazilo se tam osobní auto s dodávkou a blokovaný je tam jeden jízdní pruh. Ještě jde sedmička mezi 78. a 65. kilometrem směr Praha. Bude v levém pruhu probíhat sečení trávy. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
3: 11 hodin, krátké zprávy pro severní Čechy a Robert Gajderovič. Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Nejnižší tarif by měl začínat na minimální mzdě, která by měla pro příští rok činit 24 900 korun. Ani žádná z dalších tarifních částek by neměla klesnout pod zaručený plat, výdělek by se nově měl pravidelně upravovat po 5 letech praxe. Letošní vedra tvrdě zasáhla volně žijící živočichy. Záchranné stanice letos přijaly rekordní počet rorýsů obecných. Za nárůstem jsou podle ochránců přírody především extrémní teploty v době hnízdění. Více říká za Český svaz ochránců přírody Zuzana Kučerová.
4: Sezóna rorýsů přitom ještě úplně neskončila. Péče v zajetí o tyto ptáky je mimořádně náročná. Chcete-li záchranné stanice podpořit, můžete tak učinit přes darovací portál daruj.zvířevnouzi.cz.
3: V případě nálezu zraněného živočicha se lidé mohou obracet na centrální dispečing nebo přímo na spádovou záchranou stanici. Teplicko má nejdražší naftu v kraji. Řidiči zde za litr nafty zaplatí v průměru o 58 haléřů více, než je krajský průměr. Nafta v celém Ústeckém kraji v minulém týdnu zdražila. Její průměrná cena je 44,78 za litr. Nejlevněji se v kraji tankuje na Děčínsku. Benzín tu stojí v průměru 40 korun a 50 haléřů. Za litr nafty dáte 43 korun a 89 haléřů. No a tenistka Markéta Vondroušová se odvolala k mezinárodní sportovní arbitráži proti čtyřletému zákazu činnosti za neodevzdaný vzorek při dopingové kontrole. Pokud by Vondroušová s odvoláním neuspěla, její distanc by vypršel 21. června 2030. Na severu Čech bude oblačno až zataženo, ojediněle se vyskytne přeháňka, později odpoledne a večer postupně bude místy pršet, teploty 21 až 24 stupňů Celsia.
1: Hit Radio Nord Music.
5: Dan Rakacký přeje krásný dopoledne a Hit Radio Nord Music bude opět plné léta. Za chviličku řeknu podrobnosti, teď Čakra, její zoo.

0: El Profesor, Bongo, Ča Ča Ča, ukázka toho, co vás čeká tento víkend na Hit Rádiu Nord Music.
1: Hit Rádio Summer Party.
0: Ano, je to tak, bude tady další Summer Party v pořadí už třetí, a to proto, aby jsme se s tím létem tak nějak jako důstojně rozloučili a zazpomínali na ty největší letní hity za poslední 30 let a že jich bylo strašně moc. Ani nevím, jestli stihneme zahrát úplně všechny, ale vím tuto věc, že těch hitů bude strašně moc a vy si

0: pádem ještě předtím, než začne škola, můžete prodloužit léto. Summer party číslo 3 tento víkend od pátku od 15 hodin až do neděle jenom na Hit Radio Nord Music. Tak si to užijte.
1: Summer party Hit Radio Nord Music.

0: Ale Farben, Little Hollywood. S vámi Hit Radio Nord Music. Díky, že posloucháte i v úterý 25. srpna. Přesně za týden. Ano, přesně za týden tady bude 1. září a to znamená, že startuje nový školní rok. Nebudu stresovat, ještě pořád máme čas v pohodě, ještě nějaký ten den z prázdnin zbývá. Za mnou je Leony nebo B.O.B. a Airplanes a já vám přeju všem krásný dopoledne z Hit Radio Nord Music.
1: Nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky
4: CZ.
6: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
7: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
6: A co já?
7: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
8: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
9: Poslední táborák léta?
10: To jo,
9: ale...

Naprosto skvělá Leony, tady je Hit Radio Nord Music, taky vy, díky, že jste s námi. Dám se krásný dopoledne, 11:30 a už se nám to krátí, přátelé. Nenom, že končí pomalu listě prázdniny, měsíc srpen, ale krátí se i čas, dny se krátí, už máme méně světla. Dneska třeba zapadne slunce minutu po 8 hodině, ale už za pár dní, tedy na konci srpna, to bude přibližně ve 7:45. Změna je také znát ráno, kdy slunce vycházelo v 6 hodin 1 minutu a na konci měsíce už to bude ve 7:15. Takže během několika dní přijdeme o téměř půl hodinu denního světla. Ano, už je večeří tma a světlo nám utíká pryč. A bude to pokračovat poměrně rychle, až tomu korunu dá návrat k zimnímu času, který proběhne 25. října v neděli ve 2:00. Tak jenom abyste věděli, že prostě už nebude dlouho vidět, tak budete muset brzo domů, abyste trefili.

0: dál jako dřív.
1: A my vás tam stejně zadarmo. Jelen Fest, tohle byly Jeleni, Touha, Pláč, s vámi teď Hit Radio Nord Music. Bude tady 12. hodina, co nevidět, to přijde, sní taky srdcovky, nezapomeňte, že v naší odpolední show Padla s Káťou a Kamelem můžete dneska vyhrávat lupeny na poslední zastávku festiáku Hrady CZ na Bezděz. No a taky nesmím zapomenout, že dneska 25. srpna mají svátek Radimové, tak všem Radimům všechno nejlepší a tady mám jednoho Radima, který ho znáte úplně všichni a umí skvěle napodobovat žáby.
2: Ale ty večery, to my si lehneme a jenom posloucháme, jak tady z toho rybníčku kuňkají žáby. Víte, jinde ty žáby tak nepříjemně kvákají, ale tady dělají jenom.
3: Víš, Radime.
1: Je to skvělý. Na samotě u lesa. Dan se loučí a zítra v 9 se na vás těším. Tady na Hit Radio Nord Music. Ahoj.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
7: 10 za měsíc?
6: Spíš 12.
7: 12? Vážně, Zuzko?
6: 7378.
7: Za toho velkýho Enyaqa?
6: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
7: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
6: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
8: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
9: Užijte si poslední prázdninový víkend naplno. Od 27. do 30. srpna míří na Autodrom Most, Czech Truck a NASCAR Prix. Obří taháče a pravé NASCAR během jediného víkendu. Návrat mistra Evropy Adama Lacka, dvojnásobný šampion Martin Doubek, otevřený pedok i zábava pro celou rodinu. Vstupenky na autodrom.most.cz.
4: Hit Radio Nord Music.
10: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Pozor, dálnice D7 mezi 66. a 60. kilometrem směrem na Prahu bude u krajnice probíhat údržba zeleně. No a v Chomutově, v Jiráskově ulici probíhá oprava horkovodu. Počítejte tam s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
5: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
9: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Začala schůze sněmovny. Poslanci by se měli znovu zabývat spornou vládní novelou rozpočtových zákonů. Vetoval ji prezident Petr Pavel. Opozice se obává toho, že předloha umožní vládě rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti, utrácení a růst státního dluhu. Vládní tábor chce veto přehlasovat. Příprava dálnice D35 Českým rájem je opět na začátku. Ředitelství silnic a dálnic musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí v tomto cenném území. Původně měla stavba začít v roce 2029. Teď dokumenty ředitelství silnic a dálnic počítají se zahájením až za 7 let. Pokračuje generální ředitel společnosti Radek Mátl.
11: Dříve než v roce 2029 my se nedostaneme k tomu, abychom byli rozhodnuto o variantě. To znamená, teďka nás čeká fakt 2,5 roku proces, nový EIA, posuzování, výběr varianty, pak teprve projektování, výkupy pozemků. Takže za mě 2033 je velmi optimistický termín, já si myslím, že to bude ještě později.
10: O silnici 1/35, která odvede dopravu mimo zástavbu a zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje už čtvrt století. Cyklisté na Vueltě dnes absolvují čtvrtou etapu, poslední mimo území Španělska. Pojede se 105 náročných kilometrů v Andoře. Včerejší etapa ve Francii se nedojela kvůli krupobytí, nakonec byla zcela zrušena. V čele tak zůstal největší favorit Slovinec Tadej Pogačar. Teď se podíváme k nám.
2: Nepotěšíme řidiče i cestující městskou hromadnou dopravou v Chomutově. Od zítřka se připravte na několika měsíční dopravní omezení. Až do 30. listopadu bude zcela uzavřena část ulice Na Příkopech v úseku mezi ulicemi Ruská a Revoluční. Důvodem je rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Dočasně tak bude bez náhrady zrušena zastávka Rýgrova.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Na severu Čech bude oblačno až zataženo, ojediněle se vyskytne přehánka, později odpoledne a večer postupně bude místy pršet, teploty 21 až 24 stupňů.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, krásné úterý, s vámi Kateřina Pechová a ano, jsou tady další srdcovky. I dneska to bude nabitý fancy E-Type, taky All Saints nebo Genesis, ale teď se podíváme do roku 1999 a ačkoliv venku mraky, tak my se přesuneme do léta. Dáme si celosvětově úspěšný hit nizozemské Eurodance skupiny Venga Boys. A zkušení už možná tuší, že vyrazíme na Ibicu.
0: Hit Radio North Music.
2: Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going

0: going to Ibiza. Venga Boys, we're going to Ibiza. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: No a pokračujeme v srdcovkách. Před námi skupina, kterou určitě všichni dobře znáte. A taky dobře známe ten moment, kdy ze skupiny Genesis odešel Phil Collins. A právě tenhle song byl naprosto historickým milníkem v historii kapely, protože představuje právě jedinou éru bez Phila Collinse. Jo? Je to song, který vyšel v roce 97 jako pilotní single z jejich 15. a zároveň posledního studiového alba Calling All Stations. Takže dámy a pánové, Genesis a Kongo. Naše další dnešní srdcovka. Jdeme na to.

0: Saints a Pure Shores, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Tohle byl song z roku 2000, mimochodem taky vznikl jako hlavní single pro soundtrack k úspěšnému filmu Pláž s Leonardem DiCapriem v hlavní roli. Viděli jste? Je to skvělý film a ano, tenhle song vznikl právě kvůli němu, tak schválně, jestli jste neviděli, puste si. Další srdcovka nás přenese do roku 94 a přenese nás do Švédska, ale pozor, i tam umí Eurodance. Je to tak, čeká nás song švédského zpěváka a producenta E-Type. Vlastní jméno má skoro normální Bo Martin Erik Eriksson. Jo, oni to takhle mají ve Švédsku rádi. Každopádně tenhle song patří mezi naprostý klasiky devadesátkových diskoték. A naprosto fantasticky definovala zvuk tehdejší skandinávské taneční scény. Takže vy, co jste dlouho nebyli na diskotéce, můžete se tam přenést právě teď.

0: No jo, Flames of Love, Fancy v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Mimochodem, song, který vyšel v roce 1988 a byl to jeho nejúspěšnější single. Proto ho asi máme všichni tak hluboko v mozku, pravděpodobně v hlavě. Ano, tam se ukládají songy. Mě zajímá, jaký song se tam uložil takhle vám. Pojďte mi napsat, protože ano, ještě je čas na tu vaší srdcovku. A to znamená, že teď berete telefony, píšete na 777 937 777, jaká je ta vaše srdcovka a hlavně proč. Ten důvod je zásadní. Může to být samozřejmě i jenom o tom, že vám ten song prostě dělá dobrý den, jo? Že to je najednou všechno takový veselější. Nebo to může mít samozřejmě i mnohem hlubší podtext. Tak napište. Napište si o svoji srdcovku na 777 937 777. Jednu z nich si za chvíli dáme. No a do té doby třeba Westlife a jejich Uptown Girl. Tak buďte s námi.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
3: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
6: Hledáte víc než jen obyčejný taneční kroužek? Chcete tanec prožívat, tvořit příběhy a stát na divadelních prknech? Taneční soubor v Suchu Kampeny v Teplicích otevírá své dveře pro nové tanečníky ve věku od 4 let až po dospělé. Tvořte umění s námi. Přijďte na nábor 2. a 3. září. Více na www.vsuchu.com.
7: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
8: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
7: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
9: Tisknu levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planého.
12: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: 20 let od doby, kdy Pluto je trpasličí planetou.
2: Ano, ano, 20 let a tak na to tak koukám a říkám si nejenom, že jsem to včera prokaučoval, protože to je včerejší téma, ale přišlo mi to tak extrémně zajímavý, že jsem s tím musel teda přijít dneska, takže 20 let, ano, víme, že jste taky šokovaný, myslel jsem si, že to je tak 10.
1: Dneska je to výročí 20 let a jeden den.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Tak co, užili jste si to Westlife a Uptown Girls s Hitrádiem.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: To je čas na poslední dnešní srdcovku a to je samozřejmě ta vaše. Po dlouhým vybírání a přemýšlení jsem nakonec vybrala dneska SMSku od Jirky z Hradce Králové. Jirka píše, Lou Bega, girlfriend everywhere. Tady to opravím, je to I got a girl, ale jo, jinak je to o tom, že má Lou Bega úplně všude holky. Je to srdcovka, měli rád taťka, vždycky na něj vzpomínám, jak si pohupoval a teď dělám to též, co on. A to jsou ty krásné srdeční vzpomínky. A přesně tak. A o tom srdcovky jsou. Takže, Lou Bega, I got a girl a pojďte se pořádně pohupovat. Jdem na to.

0: Dance All Night.
1: Miles Smith s námi v éteru Hit Radio. Dámy a pánové, přátelé, kamarádi, přesně za týden jdou vaše děti do školy, respektive za týden touhle dobou už se z ní budou asi dokonce i vracet. Tak pokud máte doma nějaký školou povinný, nezapomeňte jim to šetrně připomenout, jo? Douší k tomu za chvilku 21 Pilots, taky David Guetta nebo Eva Farna, neříkej, co má se stát.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu.
4: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
5: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Od poloviny srpna si park užijete ještě více. V Německu už totiž skončí letní prázdniny. Více informací na zábavní park.plon.cz.
6: Město Žatec vás zve na Dočesnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů, ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Bohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočesná.cz. Patron Dočesné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatec Dočesné.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Hit Radio, Hit Radio.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio, když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den.

0: Tohle jsou Axwell a Ingrosso v éteru Hitrádia těsně před 13. Za chvilku Katy Perry nebo Kamrad, teď aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na dálnici D8 mezi 42. a 48. kilometrem ve směru na Německo probíhají práce na silnici a ještě v Teplicích v Maršovské ulici tam probíhají stavební práce a počítejte tam s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Mami, já mám řidičák.
4: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
5: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
6: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
7: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
8: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
9: I'm Ariana Grande.
10: It's Hozier.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
11: Je 13. hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Poslední prázdninový týden přinese postupné oteplení až ke konci týdne. V pátek se dočasně vrátí tropické hodnoty. Na Moravě bude místy až 34 stupňů. O víkendu pak přinese studená fronta ochlazení a déšť. Podle dlouhodobé měsíční předpovědi by mělo být počasí pro následující týdny spíše průměrné. Letošní kandidáti na senátory nejpozději dnes obdrží volební čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky z jejich jmény pro senátní volby. Čísla jim vylosuje městský úřad v sídle příslušného volebního obvodu. Podobně dostanou volební čísla i uskupení a nezávislí kandidáti pro souběžné komunální volby. V pátek se na obloze objeví částečné zatmění měsíce. Ukaz bude pozorovatelný od časných ranních hodin a nejlepší podmínky nabídne jihozápad země. Jakou technikou se vybavit, doplní astronom Petr Horálek.
12: Na pozorování měsíčního zatmění není zapotřebí žádná speciální výbava. Ukaz je pozorovatelný pohyma očima i bez dalekohledu. Pokud ale přeci jen budete mít po ruce nějaký malý dalekohled, například triedr, budete si moci lépe vychutnat měsíční krátery.
11: Podobná zatmění nastávají maximálně 4x do roka. Teď ještě pohled k nám.
1: Sršeň asijská už se blíží. V Liběchově na Mělnicku, tady asi 7 km od štětí, už se objevila. Jde o invazivní druh, který představuje velké riziko především pro včelstva a volně žijící hmyz. Lidé pozorovali tento hmyz v červenci a počátkem srpna. Agentura ochrany přírody proto prosí veřejnost o pomoc s hlášením výskytů tohoto druhu.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv. Přes apku Rádia.cz.
1: Na Ústecku bude oblačno až zataženo, ojediněle se vyskytne přehánka, později odpoledne a večer postupně bude místy pršet, teploty 21 až 24 stupňů.
0: Hezké odpoledne, 2 minuty po 13. hodině, krásný úterý přeju. Doufám, že zvládáte ten týden s naprostým přehledem. No a vy, co si třeba ještě užíváte poslední prázdninovou dovolenku, tak doufám, že jsou to samý ohňostroje. Katy Perry.

pozitivní účinky kávy na lidské zdraví. Ne, že bychom to potřebovali, ale je to super, když si to kafe dáváte a víte, že vlastně pomáháte svýmu tělu, jo. Aktuálně se zjistilo, že každodenní vypití 4 šálků kávy by mohlo snížit riziko předčasného úmrtí. Podle dosavadních zjištění totiž zlepšuje funkci jater, snižuje možnost zánětů a dokonce posiluje imunitní systém. 4 šálky, dámy a pánové. 4 šálky. Já jsem dneska zatím na 3, takže si jdu dělat kafe a vy taky, jo? Protože krom všech zdravotních benefitů, ono to zlepšuje i třeba atmosféru v práci, jo? Pojďme se všichni omluvit kolegům, co jsme jim řekli před tím prvním kafem a dejme si to 4. Ellie Goulding.

0: OMI a Cheerleader. Posloucháte Hit Radio a kamarádi, tento pátek naposledy.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Je to tak, je to jenom na vás. 10 otázek, 10 správných odpovědí a to znamená 10 tisíc. No prostě za každou správnou odpověď tisícovka na tankkartě Easy. A můžete vyhrát s Orlenem naposledy tenhle pátek. Je to tak. Budu držet pěstě samozřejmě, protože to není jenom benzín, jo, ale to jsou taky dobroty na cesty a přece jenom v září se cestuje ještě líp než v létě, páč není takový vedro, co si budeme povídat, tak na to nezapomeňte, v pátek opět budeme vyhrávat, jeden z vás dostane možnost nabít si svoji tankkartu Easy, jak jsem řekla, až na 10 tisíc korun, to už jenom na vás, navíc je to hrozně jednoduchý, protože všechny ty otázky mají odpověď číslici, od 1 do 10, na ty čísla se neopakujou, jo, takže každá další odpověď vás posouvá k tomu vytouženému krásnému výsledku. Takže nezapomeňte, už tenhle pátek dokonalá desítka naposled. Držím pěsti.
1: Dokonalá desítka. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Estetik Teplice odstraní jizvy, znaménka a tetování jednou provždy. Volejte 739 18 a 4 jedničky. Buď ještě krásnější.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie. Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes,
7: protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
9: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
8: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
9: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
8: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
9: www.cirkushumberto.com.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Benson Boone v Éteru Hit Rádia, krásné odpoledne. No a dámy a pánové, je to nevyhnutelné, prostě nám končí léto, minimálně prázdniny určitě, a tak je na čase udělat i takovou oficiální rozlučku, jo? A proto tento víkend nás čeká poslední summer party. Mm-hmm. Je to smutný, ale zase celý ten víkend bude veselý. Startujeme v pátek v 15.00, jak jste zvyklí, končíme v neděli v 18 večer. A jako takhle, jo, když se řeknou ty nejlepší letní songy za posledních 30 let, tak je vám asi jasný, že to je natřískaný. Jo, jakože to je neskutečný. Co všechno pro vás máme? Takže doporučuji naplánovat třeba nějakou grilovačku. Ono má být hezký o víkendu a o soundtrack se vám k tomu postaráme my. Jo, úplně vidím, jak stojíte u grilu Ace of Base. Pak nějaká lehká opalovačka. Tom Jones k tomu úplně ideální, že jo? No a potom trošku toho vínka na večer. No to musí být troška Itálie. Mambo Italiano a víte co? Mambo Italiano a Shaft si dáme do uší právě teď. Troška toho léta pod těmi mraky. Jo? Jdem na to.

0: Mark Ember a Belong Together, posloucháte Hit Radio. No a když se řekne patříme k sobě, tak já si myslím, že my lidé, patříme k vínu. A víno k nám, jo, prosím vás, dokonce už 6000 let. Už 6000 let si víno v Evropě užíváme. To je krásný. To je krásný, když se vezmete, kolik hezkých chvil to přineslo, jo, za tu dobu. Tak já jsem si na počest tohoto velkolepého výročí, páč 6000 let, to zažijete jenom jednou, že jo, dovolila tady jednu z naší zahrádky tematicky. My máme rádi víno, milujeme krásné ženy. To se jinak nedá, činasky a víno už za chvilku, k tomu taky Sugar Babes nebo Damiano David.
1: Sapril, přední český výrobce obalů, nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
3: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
2: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4. Již od 470 000 korun. Nyní i ve verzi kombi.
7: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
8: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
9: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
8: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
10: Tisknu levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
13: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
12: A co já?
13: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni. Protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Damiano David v éteru Hit Rádia těsně před 14. Za chvilku Rembrandt nebo Beyoncé, teď aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Na dálnici D8 mezi 91. a 69. kilometrem směr Praha bude v levém pruhu probíhat údržba zeleně a ještě D7 mezi kilometry 78 a 65 směr Praha bude probíhat sečení trávy. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
7: Hey, this is Ava Max.
8: All the hits.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
12: 14. hodina, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Dnešní jednání sněmovny o sporné novele rozpočtových zákonů, kterou vetoval prezident, se může protáhnout do noci. Prosadila to vládní koalice ANO, SPD a motoristů kvůli očekávané obsáhlé opoziční kritice předlohy a obstrukcím už při projednávání programu schůze. Senioři si musí pohlídat důležitý termín. Stát jim ani letos automaticky nepošle poštou informaci o tom, o kolik se jim od ledna zvýší penze. Doplní mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
13: Dopis s oznámením dostanou jen ti, kteří se o něj požádají, nebo ti, kdo mají datovou schránku. O zaslání oznámení poštou nemusí žádat lidé, kteří si žádost podali již loni a následně ji nezrušili.
12: V tomto případě žádost zůstává v platnosti pro další roky a oznámení o zvyšování důchodů dorazí automaticky. Olympijský vítěz Josef Dostál bude na mistrovství světa v rychlostní kanoistice závodit jen na 500. Z kilometru se kvůli viróze odhlásil. Na delší trati ho nahradí Tomáš Sobíšek. Šampionát v Poznani začne zítra a potrvá do neděle. Hlavní nadějí české výpravy je kanoista Martin Fuxa, který bude startovat hned ve třech disciplínách. Teď ještě pohled k nám.
1: Tento víkend ožijí Litoměřice filmovým festivalem. Letošní ročník ponese téma Na konci světa a nabídne pestrý program plný současných filmových novinek i slavných filmů. Letošní ročník se poprvé rozšíří na další dvě netradiční festivalová místa. Kulturní a kreativní centrum Litoměřice a bývalý železniční tunel pod historickým centrem města.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
1: Na severu Čech bude oblačno až zataženo, ojediněle se vyskytne přehánka, později odpoledne a večer postupně bude místy pršet, teploty 21 až 24 stupňů.
0: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi Kateřina Pechová, samozřejmě další porce fantastických hitů. Teď až nejslavnější sitcomový soundtrack, tohle jsou Rembrandt, I'll be there for you.

Tohle jsou Rembrandts, I'll be there for you. No a dámy a pánové, je čas. Pravda nebo bullshit? Ano, opět jsme tady v té naší oblíbené rubrice a tentokrát se trošku otočíme za těma dovolenkama, co jste měli. Protože máte takovou tu tendenci vozit lidem kolem sebe dárky, i když to třeba vlastně nechtějí? Vykašlete se na to. Hele, to jsou vyhozené peníze, protože údajně 2/3 obdarovaných takový dárek vůbec nepotěší. 2/3, což je docela dost. Jasně, no, protože ono, co vyberete v těch suvenýrových obchodech, že jo? Magnetek, dobrý, popelník, pak třeba takový ty otvíráky, kde na druhé straně nahápaní nebo přirození, že jo? A tak, jakoby je hezký, že na ty lidi myslíte, ale možná je to vlastně zbytečný. Jo, já už jsem taky takhle vozila zapalovače a prostě vlastně úplně zbytečný krápy. Podle mě potěší takový ty věci, co se dají sníst, jo, jako olivový oleje, síry a podobně, ale jinak tady ty serepetičky, možná se na to prostě pojďme vykašlat. No a nebo se mýlim, nebo jste opačného názoru a proto jsme tady. Pojďte mi napsat 777-937-777 nebo nahrajte hlasovku na WhatsApp. Jste zastáncem těchto krásných dárků z dovolených, nebo jsou to podle vás hlouposti a je naprosto zbytečný to kupovat? Pište. Jak tomu posílám další hity, za chvíli Michal Schulte a tohle už je Beyoncé.

Víte, protože Jarda píše jednoduše. Ahojky, mám rád dárky, co se dají sežrat. Za mě dokonalá odpověď. Hanka přesně v tomhle duchu. Ahoj, dárečky jako předměty mě nepotěší, ale láhev dobrého vína vždycky. No, vidíte, ale už se k tomu dostáváme. Jak se to dá sníst nebo vypít, je to perfektní. Jo, pak píše Kamča, my máme strejdu, který si prostě nemůže pomoct a kupuje nám ty největší blbosti, co se žene. Takže ano, i ten otvírák s přirozením doma. Já jenom doufám, že když už ty věci máte, že je fakt používáte a vždycky, když vezmete tuhle věc do ruky, že si na strejdu vzpomenete. Pište dál na 777-937-777, jak jste na tom z dárečky z dovolených. Ano, nebo je to blbost? Dejte vědět další hity k tomu, tohle je Alexandra Stan.

0: Linkin Park v éteru Hit Radio. Díky všem za vaše reakce. Pravda nebo bullshit, 2/3 obdarovaných nechce ten suvenýr z dovolené, co jste jim přivezli. Nebo je nepotěší. Na tom jsme se víceméně už stihli i shodnout a pak přišla Klára a hodila nám do toho vidle. Klára, prosím vás, píše, já jsem ráda za vše. No jo, tak jsou i tací samozřejmě. Kláry, to je dobře, já doufám, že ti všichni taky vozejí dárky, jo. Tak hele, abychom to uzavřeli, jo, tak nejste povinni nic z dovolený vozit, to je jedna věc, nemusíte, jo, zbytečně do suvenýr shopů. A když už byste chtěli, tak se zeptejte lidí kolem sebe, chceš něco z dovolený? Když řekne jo, tak je to jasný. A když řekne ne, no tak jim přivezte něco k jídlu nebo k pití, páč to stejně vydrží jenom chvíli. Díky, že jste se i dneska zapojili. Já vám za to pošlu další hity. Neil Diamond a Two Friends nebo Xindl X už za chvíli.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Tohle je ten L-Rock, co dostal auto roku.
2: Přesně ten. Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
1: Tak to bude drahota.
2: 6, 5? 5 měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
1: Za auto roku? Jako fakt?
2: Fakt. 6655. Jen v Auto Nord.
3: Škoda L-Rock. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
4: Prázdniny to balí, ale léto ještě zdaleka ne. Nechte přípravy na pondělí. Je tady

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tvojej zemi.
1: Xindl X a Mirka Miškechová, posloucháte Hit Radio. Krásné odpoledne, půl třetí, je dost možné, že už vyhlížíte cestu z práce domů. Pokud šéf není na dohled, zkuste klidně zdrhnout dřív. Třeba si toho nevšimne. Budu držet pěsti, pokud se opravdu odhodláte k tomuto riskantnímu kroku. Ale hele, teď už je úterý, no, tak to stejně nemá smysl už nějak jako přehánět do víkendu, že jo? Teď už je to za chvilku. No a pokud hledáte ten nejlepší večerní soundtrack, tak tam je to jasný. Hit Radio Classic. To znamená i dneska v 6 hodin společně budeme cestovat časem s tím nejlepším z 80., 90. a taky milénia. A když se bavíme o tom miléniu, rok 2001. Pink, Get the Party Started.

0: Vampire City Self-Aware, jste s Hit Radiem, krásné odpoledne. Blíží se 15. hodina, já se s vámi pro dnešek loučím, respektive na dalších pár hodin, slyšíme se večer u Hit Radia Klasik. Teď už je čas na vaši oblíbenou odpolední show, nenechte si to ujít, pokud jedete z práce, tak hlavně opatrně, no a do celé ještě třeba pár maniaků. Konkrétně 10,000 Maniacs. Ano, do uší Because Tonight, taky Ray Dalton nebo DJ Antoine už za chvilku. Mějte se zatím hezky, ahoj.
1: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
2: Tradice, která spojuje generace.
1: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
2: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
1: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
2: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích.
0: Zahrada Čech.
1: zahradačech.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
6: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
7: firma na zážitky
6: CZ.
1: Hit Radio.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Hezké odpoledne všem řidičům. Dejte pozor v Teplicích, v Lipovce. Bourala tady dvě osobní auta, částečně blokují dopravu, takže dejte pozor. A bacha taky na Litoměřicku mezi Žalany a Kostomlety nad Milešovkou. A před odbočkou na Velemín tady bouralo osobní auto a narazilo do stromu, takže počítejte s omezením, na místě stále probíhají odklízecí práce. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialist.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Nord Music.
0: Máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Letošní kandidáti na senátory nejpozději dnes obdrží volební čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky s jejich jmény pro říjnové senátní volby. Čísla jim vylosuje městský úřad v sídle příslušného volebního obvodu, který adepty k volbám zaregistroval. Podobně dostanou čísla i uskupení v komunálních volbách. Situace v Pryznicových léčebných lázních v Jeseníkách se uklidňuje. Jak od nás víte, od začátku srpna tam hygienici evidovali hromadná onemocnění klientů a návštěvníků střevní chřipkou. Onemocnělo bezmála 150 lidí, u dvou se potvrdily noroviry. Původce se ale dosud vypátrat nepovedlo. V pátek se na obloze objeví částečné zatmění měsíce. Úkaz bude z Česka pozorovatelný od časných ranních hodin a nejlepší podmínky budou na jihozápadě země. Jestli je potřeba se na podívanou vybavit speciální technikou, řekne astronom Petr Horálek.
8: Na pozorování měsíčního zatmění není zapotřebí žádná speciální výbava. Úkaz je pozorovatelný pohyma očima i bez dalekohledu. Pokud ale přeci jen budete mít po ruce nějaký malý dalekohled, například triedr, budete si moci lépe vychutnat měsíční krátery.
0: Takováto zatmění nastávají maximálně 4x do roka. Fotbalová Sparta investovala do zajištění bezpečnosti nedělního ligového derby se Slavií 700 tisíc korun. Letenští o tom informovali na svém webu. Pražští rivalové se utkají poprvé od květnového nedohraného derby v Edenu, které předčasně ukončily výtržnosti slavistických fanoušků.
9: Přesně jak meteorologové předpovídali, tak v úterý se na nás obloha na severu Čech spíš mračí a pozor, počítejte s tím, že odpoledne a k večeru může někde i sprchnout nebo dokonce zabouřit. Jinak na teploměrech 19 až 24. No a zítra ještě dopoledne může někde sprchnout, ale pak už zase déšť postupně ustane a zítra naměříme maximálně 16 až 21.
1: Hit Radio Nord Music.
0: A 15. hodina nám konečně odbyla, to znamená, že druhé padla tohoto týdne už je tady na svých značkách. Krásný odpoledne, předodpolední show padla na Hit Radio Nord Music, až do 18 hodin s vámi Káťa Haplová.
9: A Kamil Bílský. A doufáme, že s náma budete i vy, třeba na čísle 37 39 958. Klidně můžete napsat, že to Kátě dneska v rádiu sluší.

0: 9 minut po třetí. Po třetí hodině. Úterní padla na Hit Radio North Music a tohle byly Coldplay, Little Sims a Burna Boy, We Pray.
1: Přátelé, zítra je poslední srpnová středa a to znamená, že zítra touhle dobou už bude Španělsko kompletně červený.
0: Jako v červených barvách, jako bude teplíčko?
1: Nebude teplíčko, bude kompletně od rajčat.
0: Jo, od rajčat.
1: Zítra je totiž právě poslední srpnová středa a to už je taková tradice, že každý rok na poslední srpnovou středu vždycky v poledne vypukne ve španělském městě Buñol rajčatová bitva.
0: Mm-hmm.
1: To je taková ta bitva, kterou pak každý rok vidíme v televizi ve zprávách, protože to přebírá celý svět. A každý si klepe na hlavu pro boha, kdo tuhle krávovinu vymyslel.
0: Jako a ještě k tomu, při dnešních cenách rajčat.
1: Ještě navíc.
0: Jako to mě vůbec hlava nebere, jo.
1: Hele, ale ono to má fakt svoji tradici, já jsem se potom pídil a údajně kdysi se tam konal normální pochod. Ale ten pochod narušili nějaký mladý teenagery, dělali tam bordel, strhla servačka a jenom protože náhodou vedle stál nějaký zeleninový stánek, tak někoho napadlo popadnout rajče a mrsknout to po někom. Hele, a byla z toho taková bitva, že Španělům se to začalo líbit. Takže
0: uděláme
1: od té doby z toho udělali tradici.
0: To je dobrý.
1: Máte dokonce i svoje pravidla. Poslední srpnová středa, musíš mít pevnou obuv, musíš mít oblečení, který pak kompletně vyhodíš.
0: Jasně.
1: A doporučujou plavecký brejle, protože dostat rajčatem do voka za prvý bolí a za druhý ta šťáva strašně štípe.
0: Ty vady a jo, takže to má normálně vysloveně i svoje pravidla,
1: no,
0: takovejhle litý boj.
1: Neuvěřitelný, co to lidstvo dokáže vymyslet. Jako oni jsou na to Španělové vůbec experti, že jo, když se koukneš do Pamplony, tam zase vypustí z ničeho nic bejky do ulice a lidi před nima utíká a nechají se pomalu propíchnout. No. Jako jo.
0: To je pravda, že nad některýma tradicema jako zůstává rozum stát, ale na druhou stranu i spousta Evropanů si třeba o nějakých našich českých tradicích musí říct, oni jsou úplně jako vymletý ty Češi, nebo co to jako má být.
1: Jako co myslíš?
0: Konkrétně třeba velikonoční naše zvyky, to šupání, pomlásky a tohle, tak to,
1: jo.
0: To tak jako některý Evropani berou jako, jako násilí na ženách.
1: A myslím, že svět i koukal před pár dny na Moravu, kde se konala zase ta obrovská borůvkožraní akce, kde nějaký Čech dokázal spořádat téměř 200 borůvkových knedlíků.
0: Jo, to je fakt, no.
1: Z toho musí být Španělé taky vytroubený.
0: To je pravda, ale z čeho jsou Španělé podle mě nejvíc vytroubený, tak když jim řekneš, jo, tohle je pro mě španělská vesnice.

0: Ordinace doktora Alexe Vorena v odpolední show padla na Hit Radio Not Music. Krásné odpoledne.
1: Kamarádi, a vzpomínáte ještě na včerejší chorvatský dance?
2: Včera mi bylo málo, dneska je mi moc, jak se to stalo. Nevím, každopádně jsem zas bybím výku a jedu mimo
0: tlače. Mě to normálně baví, jako.
1: Mě taky. Proč tohle nehrajeme normálně, že?
0: Asi by byl Xindlix naštvaný.
1: Možná trošku, jo, no. Jako je to trošku plagiatorství, ne, že ne? Ale ano, přesně takhle jsme včera zahájili soutěž o lupeny na Hrady.cz.
0: No a soutěž pokračuje. To znamená, i dneska dáváme do placu lupeny na tenhle úžasný hudební festival, který je spojený i s historií, protože se vždycky koná u nějakého hradu, u nějaký památky, zkrátka dobře na místě, který stojí za to vidět, který stojí za to navštívit, a pak už jenom sejdete dolů na tu louku a užijete si jednu hudební hvězdu za druhou.
1: Říkám si, že možná by v rámci nějaký jako regenerace, rekonvalescence nebylo úplně špatný k tomu, k té vstupence rovnou taky dávat jako ten výšlap na ten hrad, jako, že by si to musel absolvovat.
0: Jako povinný, jo?
1: Tak, aby si potom mohl jako užít prostě v pohodě ten
0: aby ten plac ten před pódiem pak nebyl prázdnej, víš? Takže my vás nutit nebudem, ale naopak nabízíme lupeny jak na pátek, tak na sobotu právě na festival Hrady.cz pod Bezdězem. Mimochodem letos vystoupí takový hvězdy jako Rybičky 48, Rytmus, Mik 21, Xindlix, Miraj, Tomáš Klus, Leny, Danlanda a další a další a další. To bychom tady byli až do pátku.
1: To bychom

0: byli do pátku. A tolik času samozřejmě nemáme, takže vám vřele doporučujeme víc si ten Bezděz, protože ten kopec je jako famózní. Ale k tomu právě nabízíme taky dvě vstupenky na páteční a sobotní program Hradu CZ.
1: I dneska to má ale stejný háček. I dneska jsme si jednu z hvězd letošních Hradů vzali pěkně do placu. To znamená, upravili jsme jeho hlas, upravili jsme melodii, dokonce jsme upravili i hudební styl a jediný, co jsme nechali, je text, který v originále zní úplně stejně. A vy podle toho textu máte poznat, co je to za hvězdu.
0: Ty blá,
1: tak jdem do toho.
0: Jdeme na to.
1: Dneska jsme s AI složili rocket.

0: Ty jo.
1: Hustý teda.
0: Je to hustý, je to těžký, ale když se člověk zaposlouchá do toho textu, tak by to mohlo.
1: Jako jo, ale musím říct, že včera jsem Xindla X dal na první,
0: ano.
1: Ale tohle by mi teda udělalo nějaký problém. Tak co vy? Víte anebo nevíte? Poznali jste text? Komu patří? Co to je za hvězdu? Která hvězda vystoupí letos pod Bezdězem na festivalu Hrady.cz? Kdo ví, může s náma soutěžit na WhatsAppu na čísle 37 39 958, kde od teďka přijímáme vaše tipy.
0: Hodně štěstí. 37 39 958.
2: Zvu vás na Den chytré mobility, který se koná v Praze na výstavišti v Holešovicích v sobotu 19. září a všechny technologie, většinu z nich, si budete moct sami vyzkoušet. Akce je zdarma. Když dorazíte, budete si moci sednout do autonomně řízeného auta, podívat se do očí, popřípadě dokonce si stoupnout do cesty doručovacímu robotu. Chybět nebudou ani ukázky elektromobility, moderní logistiky nebo vhled do budoucnosti vysokorychlostní železnice a městské hromadné dopravy. Den chytré mobility je určen rodinám s dětmi, studentům i všem, které zajímá, kam se mobilita a technologie s ní spojené posouvají. Snažíme se ukázat moderní mobilitu srozumitelně a prakticky, abyste se jí nebáli, abyste věřili, že to, co děláme, nám bude pomáhat, bude bezpečné a abyste vlastně všichni si mohli užít ty technologie na vlastní kůži. Důležité je včas se registrovat na webu www.denchytremobility.cz.
3: Tradice, která zakořenila.
4: Značka, která dozrála. 50. výročí veletrhu Zahrada Čech.
3: Velké oslavy, velká jména. Vystoupí Jiří Korn and Company, Michal David, Monika Absolonová, Heidi Janků, Kolárovci a další.
4: A to nejlepší, všechny koncerty v ceně vstupného. Buďte u toho s námi.
3: Od 11. do 16. září v Litoměřicích.
4: Zahrada Čech. Zahradačech.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
7: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
6: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
8: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
9: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
3: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Eterická Kateřina Marie Tichá, její Plamen na Hit Radio Nord Music a máme přesně půl čtvrtý. S vámi odpolední show padla.
1: Přátelé, zatím jste vedle jak ta jedle. No. My jsme tady před chvilkou opět vyhlásili soutěž o fantastický hudební festival Hrady.cz, který se už tenhle pátek a sobotu koná pod Bezdězem a znovu jsme dali do placu dvoudenní vstupenky. Takže si tomu díky Hit Radio Nord Music můžete užít úplně gratis. Ale?
0: Ale jako těch zpráv od vás přišlo opravdu hodně, ale tam je ten zakopaný pejsek právě, no.
1: Je to těžký. Dneska je to prostě těžký.
0: Těch správných odpovědí je tam opravdu jako pramálo. Takže my jsme se rozhodli, že vám dáme do placu ještě jednou tu soutěžní ukázku a k tomu taky nápovědy.
1: I s nápovědama,
0: jo. I s nápovědama.
1: Tak to už dáte. Takže poslouchejte, jak jsme dneska s AI složili rockovou skladbu známýho interpreta, kterýmu jsme ale bohužel změnili hlas, změnili melodii i hudební styl, takže jediný, co sedí, je text. Dobře poslouchejte, jestli poznáte, komu ten text patří. Chystá.

0: Tak jestli jste pořád vedle jak té jedle, tak Káťa na vás teďka bude hodná a vymyslela tři nápovědy.
1: Takže nápověda číslo jedna. Zpěvák a frontman téhle kapely, kterou my právě teď hledáme, kterou teď scháníme, je rodák z Litoměřic ze severu Čech. Na letošním ročníku filmového festivalu v Karlových Varech oslavil tento rodák z Litoměřic, tento zpěvák, frontman téhle kapely, oslavil 60. narozeniny.
0: Jo, to je velká nápověda. Toho byl plný bulvár.
1: To je pravda, to je pravda. A poslední nápověda, a to už je teda ale hodně velká, tahle kapela na letošní Hrady CZ doslova přiletí.
0: Tak to sorry, ale to už rovnou můžeme říct, kdo to je.
1: Nemůžeme.
0: Tak víte co, teď už je to o rychlosti. Pojďte, WhatsApp 377-39-958, kdo poznal, koho jsme tady sprznili, ať nám to pošle právě zprávou na WhatsApp. No a my za chvilku už jednu správnou odpověď vylosujeme a předáme dvě vstupenky na Hrady CZ tenhle pátek a sobotu pod Bezdězem. 377-39-958.

0: Nico Santos, Ray of Light na Hit Radio North Music a s vámi úterní padla. Přejeme hezké odpoledne.
1: No a jsme v cílový rovince naší soutěže o dnešní dva lupeny na festival Hrady.cz tenhle pátek a sobotu pod Bezdězem. No a na telefonu s náma je Eva z Litoměřic.
0: Evi, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj, zdravím.
1: Evi, jsi spocená?
2: Jsem úplně, je mi špatně.
1: Já se omlouvám, taková osobní otázka, ale myslím si, že dnešní soutěžní kolo vám dalo zabrat a zapotili se všichni. Bylo to těžký, Evi?
2: Já jsem to ze začátku vůbec nepoznala, ale po té nápovědě, hlavně rodák z Litoměřic, tak mi to bylo jasné.
1: No když jsi taky z Litoměřic,
0: jsi vlastně taky rodačka.
1: Když byste možná vedle sebe bydleli. Tak víš co, pojďme si naposledy připomenout soutěžní ukázku a pak to práskneme všem.
0: Tak jdeme na to.

0: Tak, Evi, co je to za hvězdu festivalu Hranice, ze který jsme ale upravili hlas, upravili jsme melodii, upravili jsme styl a nechali jenom text. Kdo to je?
1: Skupina MIG 21.
2: Skupina MIG 21?
0: Ano!
3: Konec světa.
0: Tram-tada.
3: Mě jen
0: kdo by to řekl?
3: Napadá.
2: A buďme zpívačiky!
3: Tisíce mám tě rád, že miluju tě jako váze.
2: Evičko, ty vyhráváš dvě vstupenky na festival Hrady.cz.
1: Moc děkuju, já jsem dlouho, nebo skoro vůbec nikdy nic nevyhrála, takže děkuju.
0: To bylo hezký, dlouho, teda skoro nikdy nic. Takže před tou dávnou dobou, co to bylo, Evi, přiznej se.
1: No to tenkrát byly ještě plínky.
0: Plínky?
2: Plínky si vyhrála.
0: Ty, vidíš,
2: to super,
0: tak to si začínala jako čerstvá maminka a dneska už chodíš pařit na festiák.
2: No. Ježiš, tak to je dobrý.
0: Tak Evi, užij si dva lístky a užij si v pátek a v sobotu festival Hrady.cz pod Bezdězem.
1: Děkuju.
0: Díky, že posloucháš.
1: Děkuju.
0: A ahoj!
2: Ahoj!
1: Ahoj!
4: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
5: Vítejte v zábavním parku Plon v Sasku, jen kousek od českých hranic. Zažijte skvělou rodinnou zábavu s více než 80 atrakcemi. Úplná novinka, jedinečná XXL vodní horská dráha. Od poloviny srpna si park užijete ještě více. V Německu už totiž skončí letní prázdniny. Více informací na zábavní park / plon.cz.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
7: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
10: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
9: A co já?
10: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.skostek.cz.
11: Navštivte novou restauraci Kelly na Hradě Hněvín. Místo, kde se historie potkává s moderní gastronomií. Vychutnejte si poctivé české receptury v moderním pojetí a k tomu nezapomenutelný výhled na celé Mostecko. Dopřejte si kulinářský zážitek, kde každý talíř vypráví svůj příběh. Více na kellyrestaurace.cz.
12: Hit Radio Nord Music.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: hodin, 53 minut, s vámi úterní padla na Hit Radio Nord Music a na cestu domů vždycky to nejlepší.
1: Za náma téměř první společná 60-minutovka, ve který jsme teda zažili pořádný soutěžní nerva, protože jsme prostě originál hit předělali z AI na úplný paskvil. A tak u AI ještě chvilku zůstaneme a hnedka po celý vám, přátelé, práskneme, že AI má šmitec. Má útrum, konec, finito, kdo bude skládat z AI, končí. Jestli chcete podrobnosti, vydržte.
0: A do té doby si dáme ještě třeba Green Day, anebo Dašu a Austin. Hezký odpoledne.

0: slibovaná Doš, Daša, Austin a Hit Radio Nord Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Řidiči pozor na D8, 28. kilometr ve směru na Ústí nad Labem, stojí tady porouchaný kamion. Teplice, Bohosudovská ulice, tady se srazilo osobní auto s autobusem, takže s opatrností projedete. A pozor taky stále v Teplicích v Lipovce, kde máme po nehodě dvou osobních aut. Tady částečně blokuje dopravu, tak opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
3: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
4: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Nord Music.
0: 16 hodin, jsou tu další krátké zprávy a Bára Purkartová. Bezmála 600 miliard korun letos v prvním pololetí spolkl hazard v Česku. Meziročně se objem vkladů zvýšil o téměř 13% a stejně vzrostl také objem vyplacených výher, který dělal skoro 540 miliard. Dominantní podíl na sázkách mají technické hry, třeba výherní automaty. Pojišťovny po bouřkách a silném dešti z minulého týdne zatím zaznamenaly škody za desítky milionů korun. Nejvíce událostí bylo ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Čísla podle pojišťoven ale nemusí být konečná. Klienti totiž škody po podobných událostech hlásí i s několika denním odstupem. Senioři si musí pohlídat důležitý termín. Stát jim ani letos automaticky nepošle poštou informaci o tom, o kolik se jim od ledna zvýší penze. Víc mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová.
7: Dopis s oznámením dostanou jen ti, kteří se o něj požádají, nebo ti, kdo mají datovou schránku. O zaslání oznámení poštou nemusí žádat lidé, kteří si žádost podali již loni a následně ji nezrušili.
0: V tomto případě není nutné podávat žádost opakovaně. Zůstává v platnosti i pro další roky a oznámení o zvyšování důchodů bude zasílané automaticky. Olympijský vítěz Josef Dostál bude na světovém šampionátu v rychlostní kanoistice závodit jen na pětistovce. Z kilometru se český kajakář odhlásil kvůli viróze. Na delší trati tak Dostála nahradí Tomáš Sobíšek. Šampionát proběhne v Poznani od středy do neděle.
8: Na severočeské obloze se nám stále honí mraky, ze kterých občas vykukuje sluníčko. No a jak říkali meteorologové, může dneska někde ojediněle sprchnout nebo zabouřit. Jinak dnešní teploty 19 až 24. Zítra pak počítejte s tím, že ještě dopoledne může sprchnout, odpoledne už se to zase uklidní a maximálně bude zítra 16 až 21 stupňů Celsia.
6: Hit Radio Nord Music.
0: 4 minutky po 16:00 a úterní padla na Hit Radio Nord Music nám pokračuje dál. Krásný odpoledne vám všem na severu Čech. Přeje Káťa a Kamil.
8: No a před náma další společná hodinka. Hodinka, kterou odstartuje hit, který se ale jako fakt poved.
0: Ano.
8: Troufám si říct pecka, která by se z fleku mohla stát hymnou všech Alzheimer center. Vzpomeneš si?

0: Jsi ještě na dovolený, ne?
1: To se nechala trošku uníst, tady drink s paraplíčkem. Lucenzo Don Omara, Danza Kuduro, úterní padla na Hit Radio North Music.
0: A kdyby mě nebolela ruka, tak teďka bouchnu do stolu, řeknu a dost.
1: Ano.
0: Přátelé, AI začíná mít ve světě hudebního showbiznisu smůlu.
1: Utrum. Ale.
0: Přichází s tím Austrálie a řekl bych, že to budou takový průkopníci a ostatní se přidají, protože Austrálie už má prostě dost těch AI muzikantů, kterých je jak hub po dešti, a dokonce to došlo tak daleko, že jeden z těch AI muzikantů složil takovou AI věc, že normálně vyhrává australskou hitparádu.
1: No a to dokáže teda asi ty obyčejnský smrtelníky, ty muzikanty naštvat.
0: No je. Konkrétně se to týká DJ, který se jmenuje Josh Faves, a ten si vzal na paškál Madonu a její mega, mega hit Like a Prayer. A prostě ho vzal a řekl na AI, udělej z toho něco, co se bude lidem líbit. AI to udělala, on to poslal do hitparády a hele, lidi jsou z toho urvaný. Takhle to zní.

0: Jako zní to dobře.
1: Jako jo.
0: Ale?
1: Tohle nejsou lidi.
0: Nejsou.
1: Tam není nic živýho.
0: A nic autorskýho, nic originálního.
1: To je prostě AI.
0: Nic původního.
1: Takže Austrálie řekla a dost, my tohle stahujeme a od teďka všechny AI věci mají u nás zákaz. My prostě chceme, aby normální živí muzikanti přežili a aby dávali do placu, co je z nich, co vyšlo z nich, co oni vymysleli a ne, že budeme svět zaplevelovat těmahle AI výrobkama.
0: A pojďme tomu zatleskat, protože tohle konečně je slovo chlapa, protože veškerý tyhle AI vymoženosti, AI rádoby DJové, AI rádoby muzikanti, prostě tohle by fakt jako mělo mít utrum.
1: Jako jo, já tomu fakt tleskám upřímně, protože podle mě těch obývákových DJů, přesně, co si koupili nějaký program a zneužívají ho nebo využívají, říkejte mu, jak chceme, tak těch je už prostě tolik, že je to fakt zaplevelený, takže čím víc bude těch živých muzikantů, zaplať pánbu za ně, aspoň nám nějaký zbydou.
0: Přesně. Já v blahý paměti mám takový ty opravdu autorský a původní texty, typu třeba Lucie.
1: A co je s Lucí?
0: Jako jejich texty na to, kam se na to hrabe AI, zkamenělý dítě, osny připraví tě, splašenej pliš, se vyšováme. To nevymyslíme ani AI, tohle
1: a to nebylo AI?

0: hodin 21 minut, parádní úterní odpoledne přejeme.
1: Jo, jo, za náma vzpomínka na prázdninový návštěvy z ať už třeba v Děčíně, anebo v Ústí nad Labem, který jsme bohužel aktuálně vyměnili za návštěvy papírnictví.
0: Papírnictví?
1: No jo, už se to blíží. Jsou tam všechny mámy, jsou tam všechny děti, zkrátka dobře, škola buší na dveře. A proto jsme taky na náš Instagram, kde jsme jako Hit Radio podtržítko North Music, dali anketu, a to sice souboj o nejoblíbenější školní předmět.
0: Takže jaký byl ten váš nejoblíbenější školní předmět?
1: Hlasovat můžete až do pátku, těch předmětů je tam zatím hafo, ale samozřejmě každý den tím hlasováním nějaký vyřazujete. Předpokládám, že třeba chemie nebo fyzika už vyletěly.
0: To doufám taky, že tam je výtvarka na první místě. Ale občanka, to jsem měla docela ráda. Hmm. Koukám, že můj oblíbený dějepis teda trošku propadá, tak...
1: Tak uvidíme, třeba to ještě zachráníte. Co ty jsi měla ve škole nejoblíbenější?
0: Já jsem měla určitě výtvarku, určitě hudebku a takový ty rádoby okrajový předměty.
1: Chápu.
0: Jako vysloveně matika, fyzika, chemie, kamaráde.
1: To tě nebralo.
0: Vůbec jako.
1: Já miloval přestávky.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech. Vše pro dům, byt, zahradu, stavbu i rekonstrukci. Již tento týden od pátku do neděle. Výstava Dům 2026 na výstavišti v Lounech.
7: Lounští, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto.
8: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
7: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
8: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
7: 20. až 29. srpna, Louny, ulice Průmyslová, vedle stavebnin DEK.
8: www.cirkushumberto.com.
9: Zcela nová Kia K4. Vůz, ze kterého nespustíte oči. Sportovní design a dynamika. Velký vůz pro rodinu i podnikání. Kia K4, již od 470 tisíc korun. Nyní i ve verzi kombi.
10: Nová Kia K4 na vás čeká v Autonord Česká Lípa. Autonord.cz.
11: Den chytré mobility. Auto parkuje samo, droid najde cestu, shuttle se řídí remote. Přijďte si všechno vyzkoušet. Den chytré mobility, 19. září, výstaviště Praha. Registrujte se na denchytremobility.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Rudimental Waiting All Night na Hit Radio Nord Music.
1: No a teď, přátelé, božský ženský hlasy světového hudebního showbiznesu.
0: Co takhle třeba Janet Jackson?
2: Bude oblečená?
0: Budou tam nějaký náplasti, říkala.
2: Tak fajn.
0: A nebo třeba taky toto? A moment, moment, letní atmosféra pokračuje dál.
3: O šeri, šeri.
1: To jsou legendární pesky a legendární ženský hlasy, které se nám prostě vryly pod kůži a milujeme to do dneška.
0: Naprosto. A to jsou ženský hlasy, které jsme vybrali pro vás jenom dneska, ale nebojte se. Večer od 18 hodin budou taky různý pánský hlasy. Ale dneska jsme si dovolili takovouhle dámskou volenku prostě. Od 18 hodin úterní Hit Radio Classic.
1: Máte se na co těšit, protože každý večer to stojí za to, každý večer se to vyplatí poslouchat a hlavně každý večer vám to dělá radost. Tak abyste nemuseli čekat až do 18 hodin, tak jako vždycky servírujeme předkrm. Právě teď v odpolední show padla na Hit Radio Nerd Music Cranberries a Dreams. Užijte si to.

0: stačí mít jenom otevřený oči na šťopkách. Pokáč solitér na úterním hitrádiu Nord Music za chvilku 4:45. Přejeme hezký odpoledne.
1: Tipuju, že právě teď si klepali do rytmu máma, táta, děda, babička, strejda, teta, prostě komplet rodina, protože pokáč dokáže oslovit všechny.
0: Přesně, napříč generace má ten ty jeho chytlavý texty, většinou ze života.
1: Úžasný. Tak to,
0: v tom se prostě pozná každý.
1: I já patřím mezi jeho fanoušky a dokonce i moje mladší dcera, ta miluje písničku Jedna paní s kabelkou začala chtít na velkou. Znáš to?
0: Ne.
1: To neznáš.
0: To neznám.
1: To je geniální písnička o tom, jak paní s kabelkou prostě potřebovala na velkou, tak hledala, hledala a nenašla. Nicméně Pokáč to i originálně zakončil, když zpívá Žádná mísa nalezena, poradila si však žena, dopadlo to dobře v celku, ještě že měla kabelku.
2: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Zabrušanech u Teplic. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
4: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz.
5: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Město Žatec vás zve na dočesnou 2026. Už 4. a 5. září se koná 69. ročník slavností chmele a piva. Těšit se můžete na více než 60 pivovarů. Ochutnávky, soutěže i degustační zóny. Vystoupí Richard Miller, Slza, Vohnout a další hvězdy. Vstup je zdarma. Více na dočesná.cz. Patron dočesné 2026, Žatecká teplárenská AS, se významným způsobem podílí na organizaci 69. ročníku Žatecké dočesné.
3: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
4: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
3: A co já?
4: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.
5: Hit Radio Nord Music.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Za 10.05 s váma dál padla na Hit Rádiu Nord Music a právě teď taky Snow Patrol. Krásný odpoledne.
1: No a rozmohl se nám tady takový nešvar. Málo kdo chce dělat hasiče, čověče.
0: Ale, kde jsi to slyšela?
1: No, slyšeli jsme to od Barči, která nám to řekne za chvilku taky ve zprávách, že povolání hasiče zřejmě asi moc neláká.
0: A to není možný.
1: Každý malý kluk chce být hasič.
0: Přesně,
1: jo?
0: Hasič je strašně krásný povolání. Na druhou stranu teda umím si představit ty negativa. Za prvý tam teda každý den nasazuje život.
1: No, jasně.
0: Komu se to chce,
1: to je
0: že
1: pravda.
0: Jo? Za druhý nemyslím si, že je to úplně zlatý důl.
1: Mhm. No ale taky mají rentu, jakože.
0: To je pravda. A za třetí, slyšel jsem od kamaráda, že tam jsou strašně těžký přijímačky v úvozovkách.
1: Jasně.
0: Že i on chtěl být tenkrát hasičem. Vyprávěl mi, že se šel skutečně přihlásit, že by chtěl mezi ně. A víš, proč ho nevzali?
1: Proč?
0: Protože mu zarůstal nehet na palci u nohy.
1: Ty kecáš.
0: Ne, opravdu.
1: Fakt, jo.
0: Aspoň mi to tvrdil.
1: Jo.
0: Že prostě, když oni tohle zjistili, tak neprošel, protože by s tím byly nějaký zdravotní komplikace a komplikace při výkonu služby a tak dále.
1: Jasně.
0: Tak v úvozovkách kvůli takovýhle blbosti ho prostě prej nepřijali. Takže asi není úplně jednoduchý se tam i dostat.
1: Jako dovedu si to živě představit. Veliteli, veliteli, já se omlouvám, já teď nemůžu, protože...
0: No právě, to přece nejde, když hoří.
1: No, to je pravda, hoří.
0: A taky ho nevzal. Já vlastně ve svém okolí neznám jedinýho hasiče.
1: Ty vady.
0: No, za to pyromanů, těch tady je.

0: Leone by your side a hit Radio North Music. Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Mám tady jenom upozornění z dálnice D8. Mezi 42. a 48. kilometrem ve směru na Drážďany probíhají práce na silnici a to je de facto všechno. Tak snad se vám po severu českých silnicích opravdu jezdí aktuálně bez nehod a bez komplikací, tak ať to tak zůstane. Šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
3: Velká balení a ještě větší úspora. V Teďe ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Teďe výhodně. Vždycky.
4: Extreme Sale v online shop.cz.
5: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio North Music.
0: 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Hezké odpoledne. Od ledna by se mohly změnit platové tabulky. Nejnižší tarif by měl začínat na minimální mzdě, která by měla pro příští rok činit 24 900 korun. Ani žádná z dalších tarifních částek by neměla klesnout pod zaručený plat. Výdělek by se nově měl pravidelně upravovat po 5 letech praxe. Povolání hasiče asi moc neláká. Aktuálně jich má Evropa zhruba 372 tisíc. Meziročně je to o zhruba 18 tisíc méně. Počet hasičů se pak podle nejnovějších údajů meziročně snížil taky v Česku. Je jich zhruba o 7% méně. Ve výjezdových jednotkách jen 7 tisíc. Nákupy školních a výtvarných potřeb jsou v plném proudu. Navzdory tomu, že prodejci lákají na slevy, rodiče musí sáhnout hluboko do kapsy. Zhruba 40% domácností odhaduje školní výdaje na více než 3 tisíce korun. Oproti loňsku zdražily hlavně výtvarné potřeby, sešity a taky aktovky. České volejbalistky dnes v Brně odehrají čtvrtý zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají aktuálně o 2 body méně. Češky jsou v tabulce druhé za srbskými favoritkami.
7: Ještě před chvilkou jsme viděli skrz mraky prosvítat paprsky slunce, teď už to zase vypadá, že by mohlo sprchnout a to je vlastně i předpověď meteorologů. Zkrátka dobře, někde skutečně můžou dorazit přehánky anebo bouřky a aktuální teploty 19 až 24. Zítřek pak bude podobný. I zítra se minimálně dopoledne očekává nějaká ta dešťová přehánka, pak už by se to ale zase mělo uklidnit a zítra naměříme maximálně 21.
8: Já jsem chtěla zítra dopoledne mít v okno.
7: Tak to nedělej, deš to umeje za tebe.
8: Sakra.
1: Hit Radio North Music.
0: Tak je zelevo starost míň, taky dobrý. 2 minutky po pátý, pojďme společně otevřít poslední hodinku naší úterní odpolední show Padla s Káťou a Kamilem.
7: A hned na začátku kontrolní otázka na vás, přátelé. Chtěli byste, aby bankomaty vydávaly i 5000ovky? Banky nad tím totiž teďka strašně přemýšlejí. Tak víte co? Za chvilku jim můžeme dát odpověď.

0: Get some. Tady svým Stoncena, i to je trojice, která nás doprovodila do čtvrte na šest. Gun, gun, gun, s vámi úterní hit Radio North Music.
1: Tak jak byste odpověděli na anketní otázku, mají bankomaty vydávat i 5000?
0: To je těžká otázka.
1: Je to těžká otázka, proto taky banky nevědí, přemýšlej a proto dávám tuhle otázku do placu, jestli o to vlastně vůbec stojíme.
0: Já se teda rovnou přiznám, já jsem netušila, že z bankomatu si nemůžu 5000 vybrat.
1: Pozor, aby jsme byli úplně přesní, můžeš, ale jestli se nepletu, tak na trhu je jenom jedna banka, která v bankomatech nabízí právě i 5000, takže těch bankomatů je po republice opravdu jenom pár.
0: Jasně.
1: Zrovna tam, co nás poslouchají posluchači, tak řeknu třeba příklad Chomutov nebo Mělník. Tam jsou bankomaty, kde bys mohla vybrat i 5000, ale má to cenu, jasně, anebo nemá?
0: On to člověk asi vlastně ve finále moc nepotřebuje, možná.
1: Takhle, pokud někomu dlužíš hodně, tak se vyplatí vybrat to v 5000, aby si u toho bankomatu nestála hodinu, ale jinak...
0: Zase v těch 200 to vypadá jako větší balík, už.
1: To je pravda. Ale právě zas ten důvod, proč ne, někdo 5000 na uši ani nemá.
0: No, to je třeba můj případ.
1: A druhá věc, když je tam máš, chceš si vybrat 5000 a pak přemýšlet, kde tak ti to vlastně vezmou?
0: Jasně, co s tím, kam s ním, že jo?
1: Že kamkoliv přijdeš, no, tak následuje klasická otázka, nemáte menší?
0: Přesně, přesně. Jo. Takže vlastně jako je, bylo by to k něčemu?
1: Já mám zkušenost, přátelé, pokud se vám dostane 5000 do ruky, jestli mi někde vždycky rozměnili velkou bankovku, jsou to večerky. Tam, jo, jsou kucí šikovní, tam přijdeš, vyndáš ten velký peníz a on udělá vždycky úplně po každý stejný rituál. On si to od tebe vezme, teď se skrčí pod ten pult, téměř si lehne na podlahu, zvedne ten tajný poklop od té podlahy, vleze pod tu zem a teďka tím labirintem jde někam, odkud se vrátí a vysázíme jednotlivý bankovky krásně rozměněný. Nevím, jak to dělají, ale vždycky mají.
0: Tak jedině takhle.
1: Tak jedině takhle, přátelé. Tolik naše anketa, jestli mají anebo nemají být v bankomatech 5000. Gratulujeme všem, který je tam mají.

0: 17 hodin 20 minut. I takhle vypadá úterní odpoledne s námi z Hit Radio North Music. Tohle byl Bruno Mars a Grenade. Krásný odpoledne.
1: Někdo možná v tuto chvíli právě suší plavky, protože se vrátil ze svý dovolený, a jiný už bere brusle a jde si je nabrousit na zimák. Takhle nějak se pozná konec prázdnin, přátelé.
0: Už.
1: U nás to teda nejsou ty plavky, u nás jsou to ty brusle. Když za mnou přišly holky, jestli mi nechám nabrousit, tak říkám, co blbnete, teď je léto. No a pak jsem se kouknul na internet a opravdu už celý srpen se třeba na zimním stadionu v Ústí nad Labem veřejně bruslí.
0: Už jenom máme veřejný bruslení, jo?
1: Možná můžeš i v těch plavkách, ale kdo má chuť, tak přátelé, třeba tuhle neděli 30. vyražte si zabruslit.
2: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
3: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my surikaty opravdu dobré. Tak.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.

0: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
1: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Tohle je ten Elroq, co dostal auto roku.
3: Přesně ten.
2: Nejprodávanější elektromobil v Česku loni.
3: Tak to bude drahota.
2: Pět měsíčně. Se zárukou na 5 let, servisem i pojištěním v ceně.
3: Za auto roku? Jako fakt?
2: Fakt. 6655. Jen v Auto Nord.
4: Škoda Elroq. Auto roku 2026. Teď za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Auto Nord. Vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
5: Hit Radio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih, neříkaj, proč mi chybí

0: Tohle je aktuálně jeden z těch největších letních hitů současnosti. Zara Larsson, Lush Life a Hit Radio North Music.
1: Hit Radio. Summer Party.
2: Cože? Slyšel jsem dobře?
0: Slyšel jsi výborně.
2: Fakt to zase bude?
0: Jo. Poslední prázdninový víkend, což je teda trošku smutný, ale čeká nás v pořadí třetí summer party, což je teda důvod k brutální radosti.
2: Přátelé, sice to uteklo, ale ta tečka, ta bude fantastická. Naposledy letos nasadíme sluneční brejle, naposledy se mázneme faktorem 50, nalejeme si huhu koktejl a budeme si od pátku až do neděle užívat na Hit Radio Nerd Music ty nejlepší letní hity za posledních 30 let.
0: Tohle bude ta nejúžasnější tečka za letošníma prázdninama. Celý víkend vám budeme prostě sázet ty největší letní pecky za poslední 3 dekády.
2: Tak pojď, dávej. Už rozkládám.

0: jestli může být, bude třeba Shaggy.
1: A nebo, protože nám zároveň se Summer Party bude startovat taky víkend,
0: tak to nesmí chybět víkend, to je jasný.
1: My už se taky nemůžeme dočkat toho víkendu. No a hit, se kterým to tady odstartujeme hned v pátek v 15 hodin, tak to je tenhle.
0: No jo. Těžká roztleskávačka. Takže v pátek, až bude po starostech, až bude po povinnostech, si užijeme ten poslední letní víkend na severu Čech a dáme si Summer Party na Hit Radio Not Music od 15.00.
1: Přesně tak.
0: Buďte na značkách.
1: Jeden hit za všechny taky právě teď. Summer Party.

0: Alana Walkera jsme ještě stihli. A to skoro ve 17:45 v odpolední show padla na Hit Radio Not Music.
1: Přejeme hezký odpoledne, no a pojďme taky trošku sešlapnout ten plyn, ať je právě i to úterní odpoledne jako korálek. Na cestu z práce posíláme za chvilku to nejlepší z našeho odpoledního playlistu. Tohle prostě fakt šlape.
0: To jo. Ale jestli někdo jedete z práce, tak ho lituju. Já doufám, že už máte nohy na gauči a mrskáte si prstíčkama do rytmu.
1: Offenbach, Norma Jean Martin a Overdrive pro vás za chvilku na Hit Radio Nord Music.
2: Šediny zapomeňte. GR7 umí vrátit vašim vlasům původní odstín za pouhých 27 dní. Žádné nůžky, žádné chemické barvy, jen přirozená krása. Překvapte okolí novým, mladším vzhledem. Objednávejte na životpro.eu a buďte opět sami sebou. životpro.eu
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Tati, hádej, kolik bude máma platit za ten nový Enyaq?
7: 10 za měsíc?
6: Spíš 12.
7: 12? Vážně, Zuzko?
6: 7378.
7: Za toho velkýho Enyaqa?
6: Za toho velkýho Enyaqa. Soláry už máme, tak jsem hledala auto, co k ním sedne.
7: Ty máš radši ty svoje tabulky než mě.
6: To bych netvrdila, ale s číslama se nehádám.
8: Škoda Enyaq. Teď naproti účet a za výhodné měsíční splátky na všech pobočkách Autonord, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda. Autonord.cz.
9: Poslední táborák léta?
10: To jo, ale

0: hity na Hitrádiu. Léto je lepší z Hitrádie. Hitrádio Nord Music.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 200 let, kamarádi, to je naprosto jasný. Úterní hit Radio North Music a Padla, který se chýlí ke konci.
1: Neboli Padla má padla, takže se loučí Kamil Bílský.
0: Káťa Háplová.
1: Díky moc, že jste s náma byli a těšíme se na vás zase zítra ve 3.
0: Ahoj.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis ze severu Čech. Přejeme pohodové odpoledne všem řidičům za volanty. Dejte pozor, kdo míříte na trase Most Lovosice za Lipčevsí. Máme tady aktuálně nehodu 3 osobních aut. Na místě policie a projíždí se jedním pruhem. Tak opatrně a šťastnou cestu. Vaše dopravní info volejte na 800 900 952.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Michýna.
3: Tisku levně CZ.
4: Náplně hned.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz.
3: Starnet internet.
7: Milovníci kávy pozor! Café Bascucci vás zve na nezapomenutelnou cestu do srdce Itálie. Rodinná kavárna s tradicí od roku 1883 zaručuje jemnost a výraznou vůni každého šálku kávy. Skvělé snídaně každý den a k tomu například lahodné mokačíno s křupavým kroasánem plněným pistáciovým krémem. Café Bascucci v nákupním centru Fontána. Vaše nová destinace pro dokonalý kávový zážitek v Teplicích.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Nákupy školních a výtvarných potřeb jsou v plném proudu. Navzdory slevám musí rodiče sáhnout hluboko do kapsy. Zhruba 40% domácností odhaduje školní výdaje na více než 3000 korun. Oproti loňsku zdražily hlavně výtvarné potřeby, sešity a aktovky. Fakultní nemocnice by mohly společně nakupovat drahé zdravotnické přístroje. Získaly by lepší ceny. Po schůzce s premiérem a řediteli nemocnic to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Jeho rezort má teď lepší představu o tom, jaké stroje bude nutné v dalších letech pořídit. Nákupy bude koordinovat. Příprava dálnice D35 Českým rájem je opět na začátku. Ředitelství silnic a dálnic musí znovu nechat posoudit dopady stavby na životní prostředí v cenném území. Původně měla stavba začít v roce 2029, teď se posouvá o 7 let. Generální ředitel společnosti Radek Mátl.
10: Dříve než v roce 2029 my se nedostaneme k tomu, abychom byli rozhodnuto o variantě. To znamená, teďka nás čeká fakt 2,5 roku proces nový EIA, posuzování, výběr varianty, pak teprve projektování, výkupy pozemků. Takže za mě 2033 je velmi optimistický termín, já si myslím, že to bude ještě později.
9: O silnici 1/35, která zlepší spojení mezi Libereckým a Královéhradeckým krajem, se diskutuje už čtvrt století. České volejbalistky v Brně odehrají čtvrtý zápas základní skupiny na domácím evropském šampionátu. Od 19 hodin budou jejich soupeřkami Ukrajinky, které mají aktuálně o 2 body méně. Češky jsou druhé za srbskými favoritkami.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
9: Teplejší noc s velkou oblačností, místy déšť, zejména v Čechách, na jihu a jihozápadě může být kráno polojasno. Nejnižší teploty 15 až 11, zítra dopoledne pod mrakem občasný déšť nebo přehánky, no a během odpoledne a večera pak čekáme ubývání mraků. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu do 25.
11: Krásný večer, je tady 6. hodina, s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě startuje Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Doufám, že jste ready, protože budeme startovat s naprostou ikonou popu. Tohle

prostě Metallica, The Unforgiven, posloucháte Hit Radio. Přeju vám krásný večer a možná si ho uděláte ještě krásnější, protože moc hezký číslo tady máme. Prosím vás, víno v Evropě pijeme už 6000 let. 6000 let, to je neuvěřitelný. Jeden z nejlepších vynálezů lidstva je náš blízký přítel, díl než třeba bronz a železo. To je jako fantastický. Není náhodou, podle mě, že v podstatě až v té době se celá lidská civilizace pohnula pořádně kupředu, jo, protože pojďme si říct, po pár skleničkách vína máme prostě takový iniciativní nápady a jsme takový aktivnější, tak na to prosím myslete, hlavně to nepřehnat, jo? Ale těch 6000 let, to by se mělo oslavit minimálně těmi nejlepšími hity Sandra a F.

0: Prince a Mamma Mia, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný úterní večer, díky, že jste si nás vybrali jako svoje parťáky. Spolu si dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a už za chvilku, třeba Vangelis, taky Moloko, nebo... Bryan Adams a jeho Summer of 69. Tak nikam nechoďte.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Hernaudětka.cz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
4: Co ti to přišlo, tati? Zásilka radosti z kostek? Co je to?
5: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
4: A co já?
5: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Call the Time is Now. Posloucháte Hit Radio. No, velice zajímavý číslo tady mám. Prosím vás, už údajně víme, kolik ročně umíme ušetřit. Jo. Každý Čech prý ušetří ročně 43 tisíc korun. V průměru teda, jo, v průměru, prosím vás. Největší motivací pro nás údajně je doba důchodu, samozřejmě pač nevíme, jak bude vypadat důchod, jestli se ho dožijeme vůbec, jo, nebo tak. 43 tisíc. Já mám takový pocit, že někdo spoří za mě. Prosím vás, jestli spoříte za mě, tak to dělejte hodně poctivě, jo. Já se potom ozvu, až přijde ten čas. No, tak vy, co vám to opravdu jde, gratuluju, užívejte si to za nás, všechny ostatní. Já posílám další hity Žentu a Proklínám. Jdem na to.

0: Life is Life, Opus s námi na Hit Radio. Přeju krásný, pozitivní, ideálně usměvavý úterní večer. Spolu cestujeme časem pomocí těch nejlepších hitů z 80., 90. a milénia. No a už za chvilku třeba tenhle fantastický song. Ten její hlas, to není možný. Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Už za malou chvilku.
1: Sapril. Přední český výrobce obalů nabízí pracovní příležitosti ve svých závodech v Mostě a Litvínově. Staňte se součástí stabilní firmy, která se stará o své zaměstnance. Neváhejte a přidejte se k nám ještě dnes. Více informací najdete na www.sapril.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Prázdniny to balí, ale léto ještě zdaleka ne. Nechte přípravy na pondělí. Je tady

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní Zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. Matrace tropico.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Krásný večer, 7 hodina je tu. Doufám, že máte krásný úterý. Další hity k tomu teď Ice MC.
7: Step on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

Erasure, A Little Respect, posloucháte Hit Radio. Krásný večer všem a krásnou oslavu rajčat přeju. Ano, ve španělském Buñolu, prosím vás, probíhá tradiční La Tomatina, festival, při kterém po sobě lidi hromadně házejí rajčaty. Mám pár kamarádů, co tak strašně nesnášejí rajčata v jídle, že by tenhle festival naprosto zbožňovali. Původně to začalo v roce 1945 mezi mladými lidmi, nastala se z toho tradice, takže do ulic se dneska navezou desítky tun rajčat a tak do hodinky je tam totální rajská bitva. Jako trošku plejtvání, ale víme, že rajčat bývá strašně moc a už to pak nikdo nechce, to už je jak cuketa trochu. Tak si jenom říkám, jak by to vypadalo v Česku? Jako s čím bychom házeli my? Cuketama by to podle mě bolelo, to není dobrá volba. Tak leda třeba bramborovým salátem, no. Akorát do druhé ruky bychom potřebovali řízek, aby to mělo trochu balans. No name a věčnost právě teď do uší.

0: s Hitrádiem, tohle je Cyndi Lauper a That's What I Think. Krásný úterní večer přeju vám všem, co jste s námi. My si spolu dáváme takovou cestu časem, že jo, to je jasný prostě. Za těma nejlepšíma songama z 80., 90. a milénia. A to je prostě samý poklad, jo. Za chvilku třeba Everything But The Girl, taky Scorpions a Wind Of Change. Nádherná věc. No a taky tohle. Come on, Eileen a Dexys Midnight Runners už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Tradice, která vyrostla na Litoměřicku.
2: Tradice, která spojuje generace.
1: Veletrh Zahrada Čech slaví 50. výročí.
2: Inspirace pro vaši zahradu, výjimečné interaktivní expozice a bohatý kulturní program.
1: Oslavy zaplaví vyzdobené centrum Litoměřic a vyvrcholí originální hudební show Pohádka Zahrady Čech.
2: Buďte u toho s námi od 11. do 16. září v Litoměřicích.
3: Zahrada Čech.
1: Zahradačech.cz.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.

Seasons a Wind of Change na Hit Radio. Přeju krásný večer. A prosím vás, můžete mi říct, co mají ty želvy za problém? Želva. Kliďas, že jo, pomalu chodí, jo, pohoda, domeček si musí nosit sebou, jak je lína. No hele, vůbec ne, tak my jsme tady v Česku jenom za poslední, podle mě, 14 dní řešili dva útěky želv, jo. No a teď si představte, že jedna želva, Molly se jmenuje, je to africká želva, a žije v Kanadě, jako domácí mazlíček. No a ta se na konci července taky vydala do světa, jo. Samozřejmě začalo být divný, když návštěvníci místní přírodní rezervace hlásili výskyt africké želvy. Ač ta se tam prostě normálně vůbec nevyskytuje. No a tak se po 14 dnech podařilo tuhle bláznivou želvu vystopovat a vrátit ji majitelům. Ona za ty dva týdny ušla 20 kiláků. To jako na želvu s těma pidi nožičkama vůbec není málo. Já se trošku bojím, jestli teď želvy neplánujou nějaký ďábelský plán, protože jako opravdu začínají utíkat. Tak prosím vás, jestli máte doma želvu, koukněte na ní. Jestli ta malá potvora náhodou nespřádá ďábelský plán, jo? A když tak, ať vám práskne i svoje komplice. Paolo a čas.

0: Hard a Fergal Sharky, posloucháte Hit Radio. Krásný večer s Hit Radiem Classic, to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a čekají nás třeba Tears for Fears, taky Annie Lennox. A k lepšímu úterý, taky Reddy Kirken.
1: Doposud jsem nepoznal, je to trest, či velmi vzácný dár.
0: Ty jsou prostě skvělý vždycky. Song poslední dobou už za chvilku do uší. Hit Radio.
2: Novoveská CZ. Chcete klidné bydlení v Teplicích s překrásným výhledem na Krušné hory? Bydlete na Novoveská CZ. Novoveská CZ.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz.
5: Starnet
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firma na zážitky.cz.

0: tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
1: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
2: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
3: Co ti to přišlo, tati? Zásuvka radosti z kostek? Co je to?
4: No přece Lego. Auto pro mě a kytička pro maminku.
3: A co já?
4: Na e-shopu z kostek.cz je radost vždycky skladem. Objednejte si další Lego na webu z kostek.cz a stavte všichni, protože radost se má stavět společně. www.zkostek.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
8: Hezký večer, 8 hodin s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě dál to nejlepší z 80., 90. a milénia.
9: No a tohle to už je Britney Spears. Baby, one more time.

Collins dohrává v éteru Hit Rádia. Krásný večer všem. Tam máme chvíli po 8 hodině. Před chvílí zapadlo slunce, dneska ve 20.01. A mám pro vás smutnou zprávu. Ano, to je letos naposledy, co slunce zapadlo po 8 hodině. Je to strašný, ale je to tak, dámy a pánové. Od zítřka už to začne před 8, jo? A v podstatě do tohohle stavu se dostaneme opravdu až příští rok. No, tak doufám, že jste připravený na dlouhý, temný večery při svíčkách, nějakých hezkých filmech samozřejmě. Ona je to romantika, ale přece jenom ráno za tmy, večer za tmy, už je to tu zas. No, tak snad to vydržíme. Superman Lovers nám to určitě o něco zpříjemní.

0: Just a Girl právě teď v éteru Hit Rádia. Hezký večer. Přeju krásné úterý, za týden touhle dobou už budou vaše děti zjišťovat, co vám zapomněli oznámit, že si mají přinést. Ale hele, žádný stres, jo, to nemá smysl. Stres to akorát celý zhorší. Nádech, výdech, první týden bývá vždycky náročný, no pak už do toho zase vklouznete a bude to dobrý. Přísahám, fakt. No a co můžu slíbit, 100% to jsou další hity. Za chvilku Shania Twain, Europe nebo...
1: Jednou ráno přišel vítr.
0: Nebo buď jednou ráno, tak buďte s námi.

0: Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
2: Let's go.

Slíbené buty a jednou ráno v éteru Hitrádia. Krásný večer. No, prosím vás, pokud se vám nic moc nechce, jo, tak v pohodě. Nemusíte, ale tady takový kousek motivace. Prosím vás, přesně dneska, ale v roce 1875 Matthew Webb přeplaval jako první člověk Lamanšský průliv. No a trvalo mu to krásných 22 hodin. To je šílený. Představte si, že plavete 22 hodin v kuse. Mně stačí, když občas zapomenu si udělat při plavání pauzu a plavu třeba 8 minut v kuse a pak mám pocit, když vylezu ven, že na mě nefunguje gravitace, nebo teda, že funguje příliš mnoho. Tak prosím vás, asi nemusíte plavat nutně 22 hodin v kuse, ale třeba vás to namotivuje si dojít aspoň na chvíli zaplavat. Jo, pak si dáte hranolky, langoše a všechno bude fajn. Prostě ten balanc, to je naprostý základ života. Další hity k tomu právě teď.

0: Trocha Itálie, takhle na večer Richie Poverdy, Made in Italy v éteru Hit Radio. Přeju vám krásný úterý, díky, že jste si nás vybrali jako svoje společníky k večeru. Já se s vámi pro dnešek loučím, užijte si hezký zbytek večera. Spolu se slyšíme opět zítra ve 12 u srdcovek. Rozhodně stojí za to si to poslechnout, bude to opět nabitý. Budu se těšit, mějte se krásně a za chvilku třeba tohle. Janet Jackson, Together Again, taky Aha nebo Bahamen. Tak se mějte hezky, ahoj.
1: Příjemný den vám přeje Premium Klinik Teplice. Provádíme operace šedého zákalu plně hrazené pojišťovnou. www.premiumclinic.cz

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

Rádio, když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. Comfort-group.cz.